0: Ahoj, mami.
1: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
0: No, tak doufám, že už jste na cestě.
1: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Debila, to byla pantofla z Turecka.
1: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
0: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
1: Dokonalý den. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

můžeme dít i to, co ani nečekáme.

0: Větší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always

0: Ahoj, mami.
1: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
0: No, tak doufám, že už jste na cestě.
1: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofle z Turecka.
1: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
0: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
1: Dokonalý den. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

chceš iPhone, tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to roztočíš. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: tady je Mrážek už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Pěkně, Lena, dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. Prosím vás, my jsme tady na nějakém ostrově. Já vám volám, nemám moc peněz na kartě, tady to běží hrozně rychle.
3: No, říkejte.
0: Prosím vás, nás tady teď všichni zajali. A já jsem se chtěl zeptat, jestli tohleto přepadení bylo v ceně zájezdu.
3: Já nevím, přepadení, jaký přepadení?
0: No, já jsem tady na ostrově, kolem mě tady běhá asi 50 indiánů. A manželka už je u stromu. Jestli to bylo v ceně, nebo co jako?
3: To doopravdy nevím, ale řekněte mi, na jakým ostrově jste.
0: No já nevím, to je prostě ostrov Mauritius nebo něco takovýho.
3: Mauritius, tam ale indiáni nejsou.
0: No tak to je jiná prdel. Mohli byste nás dostat pryč?
3: No můžeme, řekněte mi, kde jste a dostaneme vás, nebojte se.
0: Teď mi tady sežerou ženu. To mají, víte, na jak dlouho to budou mít? Naštěstí, na měsíc aspoň.
3: No, tak tam záleží na to, jak na té úpravě.
0: Co jako, na jaký úpravě tí? Mi necháš těžit na ženu, pak svému tebe.
3: To byste to nevyhrál.
4: Jste inteligentní dáma, to je evidentní, že jo?
3: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den, my jsme z rádia, to jste poznala.
3: Ano, to jsem poznala. Můžu se zeptat ještě, z jakého rádia jste?
4: To mi vám samozřejmě řekl, my jsme z Evropy 2.
3: A Evropa 2, takže zdravíme Evropu 2.
4: My zdravíme samozřejmě vás, jste skvělá, jenom mi řekněte, co byste dělala vy, kdyby prostě jste měla manželku v ohně?
3: Jako manželka těsně před pečením?
4: Přesně.
3: No tak pak bych se podívala na ten jídelní lístek, jestli bych si to dala jako guláša nebo jako barbecue. Evropa 2.

0: Posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Nebo ještě dál.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Sanatorium Alvar, dobrý den.
0: Haló?
3: Haló?
0: Prosím vás, to je sanatorium Elva?
3: Ano.
0: Je to sanatorium, jo?
3: No, je to sanatorium.
0: Helejte se, já vám volám z kouzelnického spolku Šarivari za dolary a chtěl jsem se zeptat, jestli děláte u vás taky nějaké jako představení, jestli je možný.
3: No, to neděláme.
0: Jde mi o skvělý kouzlo, který jsem vymyslel s manželkou, který se nám povedlo před 30 lety a chtěl bych ho u vás opakovat.
3: Jo.
0: Tohle kouzlo byste ocenila, protože to se zavřeme s jakoukoliv paní, někam do místnosti, kde nás nebude vidět a výsledek se pozná až za 9 měsíců právě. A je to teda fantastický kouzlo, já s tím mám úspěchy po celém světě.
3: No, to neděláme.
0: Vůbec, jo, pro pacienty?
3: Ne, vůbec.
0: A nechtěli byste to zkusit aspoň?
3: No, to bych vás musela přepojit na někoho jiného.
0: To by šlo, jenom řekněte takhle, máte tam nějaký, prosím vás, sál, kde by se to dalo jako uskutečnit?
3: Nemáme.
0: A co to máte za místnosti, prosím vás?
3: Jak to tady máme za místnosti?
0: No nějakou velkou místnost, jestli máte.
3: No nemáme tady žádnou velkou.
0: Vůbec žádnou místnost. Máte tam nějaký pokoje?
3: Nemáme, opravdu nemáme.
0: A nechcete nějaký přičarovat v té pokoje? Haló?
4: No prosím.
0: I prosím vás, já jsem z kouzelnického spolku.
4: No a co se stalo?
0: Nic se nestalo ještě a chtěl jsem se zeptat, jestli by u vás bylo možno udělat nějaký představení.
4: No. Jako víte co, my tady žádnou velkou místnost nemáme a nemáme tady ani něco takového, kde by se to dalo dělat, takže se vám omlouváme a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Evropa 2. Maximum tvý muziky. My favorite. Evropa 2. Evropa 2. 80.

0: hrozí, že schodek bude nakonec nižší. Americký prezident Donald Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv. Uvedl to na své síti Truth Social.
1: Ne.
0: Jako odůvodnění uvádí, že strategický vodní úzel je teď pod kontrolou Spojených států. A je to další prostě tady parádička, která
1: nejvíc.
0: Se... A já teda musím říct, že když jsem připravovala do zpráv tuhle zprávu, tak jsem si jakoby nevinně zadala, co všechno už Trump přejmenoval. A mám to tady připravený, protože toho přátelé mnohem víc, než si myslíte.
1: On dokonce přejmenoval i třeba svoji manželku.
0: Jo.
1: Jo, ona se jmenovala jako dřív jinak a poté, co si ho vzala, tak normálně se jmenovala po něm. To je takový drzoun, chápeš to? Prostě... Jakože máš svoje jméno, ne? To není nic cennějšího, ne? Teď si představ, kdyby jsi se vdala, jo? Mm-hmm. A ten tvůj budoucí ti prostě vnutil svoje příjmení.
0: Je to prostě manosféra.
1: Co je manosféra?
0: No, tady to jakoby ovládání, jak, když muži ovládají svět.
1: Ale víš, co já nechápu?
0: No.
1: Proč, když máte ten vliv, proč si to jako nedomluví, aby to navrh jako někdo jiný? To přece je úplně easy, ne? Proč vlastně přijde a řekne, já navrhuju, aby se to jmenovalo americký.
0: Americký. Ale takový věci jsou taky, co pojmenoval Trumpu... přímo po sobě. Je to fantastické.
1: Počkej, ty jsi řekla, že chce, aby to se to jmenovalo Trumpův průliv.
0: Jo, to je pravda. Tak kecám. Tak něco je americký a něco je Trumpův.
1: No a ty jsi řekla ve zprávách, že on navrhuje, aby se to přejmenovalo na Trumpův průliv. Jo. A proč normálně neřekne nějakým senátorům, který zná? Aby vlastně vystoupili a řekli, my máme takový návrh, aby díky těm okolnostem se ten průliv Hormuzský přejmenoval podle našeho prezidenta na Trumpův průliv. A Trump vystoupí a bude dělat. Ne, to je prostě jako, že to je zbytečné, prostě jako to opravdu skutečně není nutné. A ty senátoři budou dělat. Ne, opravdu ano. A on pak řekne, no tak... Když jinak nedáte, proč to udělá aspoň takhle?
0: Tak takhle bys to udělal ty, ale...
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropa.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Podíváme se nejdřív, kde to stojí.
2: No teď po ráno to úplně nestojí jinde, ale dejte si pozor na D7 kolem 3. kilometru směrem do Prahy, překáží tam odstavené auto.
3: Tak si představte, že pro vás máme...
0: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se.
1: A teď se vrátíme do té Ameriky, protože Katka si udělala teďka rešerši a vracíme se k tématu Donald Trump, co všechno přejmenoval.
2: Co všechno už přejmenoval, nejen po sobě, ale mně se na tom líbí, že vlastně usnadňuje život všem školou povinným, protože když píšeš v zeměpise takový ty slepý mapy, tak za chvilku už opravdu budeš to mít 50 na 50. Americké jezero nebo jezero Donalda Trumpa. Vlastně žádná jiná varianta už za chvilku nebude.
1: Tak skválně. Všichni víme Trump Tower, takový ty baráky.
2: Jistě, jistě, ale tak to on si jako by asi postavil a rovnou to pojmenoval po sobě, ale třeba ještě donedávna Mexický záliv byl Mexický záliv. Což už neplatí.
1: Ale je to pořád Mexický
2: záliv. Je to americký záliv.
1: A je to všude, nebo to jenom u nich?
2: Já myslím, že všude.
1: Jak jako všude? Jakože třeba, když vyjde teďka Atlas tady v pražském nějakém nakladatelství, tak tam už bude americký záliv, jo?
2: Nevím, ale Mexiko se soudí kvůli tomu, nicméně přejmenováno oficiálně v roce 2025. A velmi nedávno se přejmenovalo také Ontárijské jezero, tedy Lake Ontario, na... Podrž se americké jezero, Lake America. A to je kvůli celní válce, kterou Trump vede s Kanadou. A protože Ontárijské jezero se nachází v Americe, tak to prostě si to přejmenoval.
1: Hele, a to pokračuje ještě, jo?
2: to si piš.
1: Aha,
2: donedávna Institute of Peace, tedy Institut míru, mírový institut, se jmenuje překvapivě Institut Donalda Trumpa. Donedávna Kennedyho centrum se nyní jmenuje Kennedyho a Donaldovo centrum.
1: To znamená i letiště v New Yorku, jo, JFK by se mělo přejmenovat na Trumpovo letiště.
2: Je možný, že se to v budoucnu stane. Už je tady jakoby přejmenováno mezinárodní letiště Palm Beach na Floridě na President Donald J. Trump International Airport.
1: No.
2: A potom, a to se mi moc líbí, donedávna dětské spořící účty, nyní Trumpovy účty.
1: Hele, ale ona to zase není taková jako anomálie, jo. To je i u nás. U nás máme zase náměstí IP Pavlova. Na Pavláku, že jo?
2: Jo, jo, to je pravda.
1: No, že to zase...
2: To nedošlo. A svatopetrský náměstí, to není u nás, viď?
1: No, takže prostě i ten náš prezident prostě je v tomhle tom...
2: Prostupuje.
1: Se nakazil asi. Hele, aby si třeba pojmenoval i Pindoura jako po sobě. V Americe si pojmenovávají Pindoura, tak jestli se ten jeho jmenuje Trumpík.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
2: Počkej, Trumpík ne, to je Trump Tower. Trumpík, prej.
1: A jak se bude jaký ten festival? Trump, Trumpská něco. Country.
2: Trumpská osada?
1: Ne, nějaký festival. Trumpský festival se jmenuje.
2: Tak to nevím.
1: No.
2: To bohužel netuším.
1: Trumpská osada. Je Trumpská osada.
2: Je, a to je zase u nás.
1: A Lady a Trump, to je taky podle něj.
2: No jo.

0: 6 hodin 12 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Rozednívá se, jo? Plně taková scéna, jakože vycházejí lidé z obydlí, protahujou se, dívají se do dály a pak jdou na pastvu.
1: Jo.
0: To je tou muzikou, jo?
1: Jo.
0: A nebo...
1: Jste v kraji.
0: Jsou v kraji. A nebo jdou sportovat. Jdou se třeba proběhnout.
1: Já to miluju ty lidi, co prostě vstávají třeba ve 4, aby si ještě před prací stihli zasportovat. A jak ty fitka jim vychází krásně vstříc a otvírají třeba v 5 ráno. To je prostě svět, kterýmu já teda vůbec nerozumím, ale obdivuji ho.
0: No ale jakože prostě to, že se sportuje takhle nad ránem, zase není to zase další, zase řeknu to znova, zase to není žádná anomálie.
1: No.
0: Bavili jsme se o Americe, o Trumpovi. Teď jsem koukal, že v Americe hrajou takový ten mistrovský tenis taky v noci. Normálně jsem si to pustil ve 3, ve 4 ráno. Hmm. Prostě US Open se to jmenuje.
1: Jsou to blázni.
0: Normálně prostě to ten zápas začal třeba fakt jako v 1 ráno, ve 2 ráno. Jsou zápasy, které se hrajou třeba teď. Teď se hrajou ještě nějaký zápasy, prostě nad ránem. Mají to rádi prostě.
1: Ale tak prostě to je ženský tenis, chápeš? To, oni mají potom prostě spoustu ještě povinností.
0: Jo takhle, já
1: myslím. Děti do školky, do práce.
0: No. Takže US Open se hraje teďka, protože ženy mají přes den spoustu práce, musí jezdit s dětma do školky.
1: Je to tak.
0: Tak jo. Tak mi prosím tě řekni, jak na tom US Open právě teďka hrajou.
1: Wimbledonská finalistka Karolína Muchová deklasovala na US Open Britku Bulterovou a postoupila po čtvrté za sebou v New Yorku do třetího kola. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, která podlehla nasazené 15. Dianě Schneiderové z Ruska. A dohrávku prvního kola zvládla Nikola Bartuňková, která porazila Egypťanku Šarifovou.
0: Tak. Evropa 2, jak je venku? Počasí, zatím pořád léto.
1: Jo. Krásný, 21 až 25 stupňů na jižní Moravě až letních 27. Ovšem dnes počítejme s více oblačností než včera. Bude nejprve oblačno až polojasno, během dne už zataženo a přehánky jen ojediněle.
0: No. Tak máme za sebou tu úvodní čtvrt hodinu,
1: jo.
0: Takže klidně to řekni.
1: Tak jo, startuje, jsem chtěla říct, ale to už odstartovala, pokračuje ranní show s Leošem Marešem.
0: Katkou Říhovou a Štěpánem Kozubem už za chvíli.

0: klasické usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do Kick přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKick. Kick. Víc než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení vodu a plyn.
12: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
13: Love Island je zpátky.
14: A tentokrát?
13: Plný svodů a zakázaného ovoce.
14: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
13: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
15: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
16: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
17: Jedna noc, která všechno změnila.
16: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
17: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
18: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
19: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
20: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, přátelé. Teď je tady chvíle na Štěpána Kozuba. Jak se žije Kozubovi? Dobré ráno, Štěpáne.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak my vlastně hoříme nedočkavostí. Hmm. My hoříme nedočkavostí. Co je u vás nového? Jak se žije ve vašem městě? Ve vaší zemi? Co o vzduší? Něco nového?
1: Co o vzduší? Tak v té Ostravě tam, víte co? Tam, já mám astma, takže já to necítím už ani, jakoby, mm-hmm. že třeba nedýchám dva dny. Já to nepoznám, ale já třeba mám takový...
2: A myslíte, že to s tím nějak souvisí?
1: Astma s ovzduším?
2: Ano.
1: Ne, to furt ještě navazuje na ten Bohumín, jak jsem byl na tom inkubačním oddělení s těma dětma ty trubky, jak jsme si střídali. Jo? Tam ano. Se málo vzduchu poskytovalo dětem.
0: Ano.
1: To, že žiju v Ostravě, moje rozhodnutí. Jo? Já vím, že tím jako trošku riskuju svoje zdraví, ale já jsem zažil krásný příběh a o ten bych se s vámi a s posluchači rád podělil. Teda. Já jsem měl stand-up u sebe v klubu, kde byl i Leoš, a šel jsem si dolů zakouřit a tam přišel takový pán, a možná je znáte i te v Praze takové pány, oni neohýbají kolena, znáte je? Oni chodí jak prkno, nemrkají, znáte je? Jede jim brada zleva doprava, znáte to?
2: Ne.
1: Nežvíkají. Feťáci.
0: Jo.
1: Jo, neohýbají nohy. Chodí jak fošná.
2: Oni neohýbají nohy?
1: Nevšimněte si, že oni chodí, jako by neměli kolenní klouby.
0: Ale já ohýbám nohy.
1: Ty vole, tak to jste byl vědu, jste měl kapuci. Ne, kouřím a přišel takovýhle neohýbač právě za mnou a říká, a jela mu brada hodně, jo, a říká, dneska tady má koncert Izomandias. Říkám, prosím. Izomandias. Říkám, ne, já tady mám stand-up. A on říká, jak dlouho? Jako říkám, co jak dlouho? On říká, jak dlouho tady je ten klub? Říkám, no už 3 roky. A on mi říká, ty vole, ten čas běží. Jo, že frajer zapomněl 3 roky života. Jako, jo.
0: To je, přátelé, ideální příležitost si ho zahrát.
3: Ranní show Evropy 2.

0: Izomandias v ranní show na Evropě 2, jak se žije Kozubovi. Co vy a vlastně tahle muzika, Izomandias?
1: Jako fandím. Musím říct, že fandím, ale nerozumím.
0: Jo.
1: Víte, jak to je?
0: Je to srozumitelně obtížné. Hmm. Srozumitelnosti. Někdy rád by si člověk zaspíval, že?
1: No.
0: Takhle ono upřímně my neumíme ani, když se zpívá normálně ty texty, jo. Teď královnou jsem já, jo?
1: Co jste říkal?
0: Holt mi zdává Řím a dál já jíždím přece dát. No tak.
2: No, vidíš, jak to umíš hezky.
0: To zrovna jsem trefil, ale jinak to, jako je to bída.
2: To je prostě tvoje oblíbená písnička.
0: Dobře, a ten Izomandias a obecně tahle ta moderní muzika.
1: Víte co, jako tím, že já třeba dělám ten folk s Jirkou Krhutem, kde ta čeština je trošičku tak, že nás baví a tak si s ní hrajeme, tak já trošičku pak mám problém, že nerozumím jako některým rapovým textům, ale já mám ve stand-upu takovou část, kdy trošku si z toho jako lehce dělám legraci z té nesrozumitelnosti a zrovna tam používám třeba Bena Kristová, jo, jako písničku jednu a to mám Bena rád. A měl jsem tu možnost s Benem se potkat úplně náhodně na charitativním hraní pro děti jsme hráli a já jsem měl jsem tu šatnu a tam napsané Kozub, Krištof Javovajo, nebo jak se to říká, jo. A Malátný. Jo, my máme rádi víno, známe všechny.
0: Víno víme.
1: A já jsem říkal, tyjo, teď tam vidím toho Krištofa Jovo a říkám, tak tyjo, jestli on ví, že si s něho dělám prdel, ve stand-upu mě zabije. Tak jsem pootevřel ty dveře tak lehce ostravský, teď to musím říct při posraně. A jak jsem nakoukl skrze tu škvíru, tak jsem viděl jakoby ty vlasy, ten, jakoby ten mop, to byl Ben, on měl dready. A já ho mám rád, jo, to říkám, já mám fakt rád. A teď jsem takhle nakoukl a on na mě ukázal, protože mi řekl, hej ty! A já, tak, a teď mě zabije, on to někde viděl, rozkope mě úplně, říká, tak tebe mám nejradši. Takže takhle, a já tak pokrytecky, pocem ty kluku, já ti fandím. A přitom rok na něm vydělávám prachy, no.
0: No, já bych se chtěl vrátit k jinému podobnému raperovi z té líhně, když je trochu mladší než Ben Kristova, a to je Kellyn.
1: Ano.
0: Protože včera, přátelé, včera byl v televizi první díl Superstar, a já vím, že vy umíte hezky zpívat, tak jestli byste se k tomu potom vrátili, za chvíli jsme zpátky.
3: Ranní show My Favorite Evropy 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, jak se žije Kozubovi.
1: Ano.
0: Tak, Štěpáne, včera první díl Superstar, asi jste to neviděl.
1: Neviděl.
0: Jaký máte názor na tyhle ty castingový show, že lidi jdou zaspívat před porotu a čekají, co oni na to?
1: Jako, já to vlastně obdivuju, já bych tady tuhle kuráž neměl, jako jo. A většinou jsem si
2: neměl
1: i všiml...
2: Neměl pnutí?
1: Pnutí jsem neměl, tak mě nevzali ani přes casting, já jsem tam byl, ale jenom chci říct, že... Já obdivuju to, že třeba někdo má hudební hluch, vyloženě, jakože fakt třeba neslyší, že ne, neslyší,
0: no,
1: že mu to ani doma neřeknou, asi ho nemají rádi, nebo nevím, prostě ho tam pošlou. A on se tam třeba někdo postaví a teď to fakt jako myslí upřímně,
0: no,
1: ale vůbec se to jako netrefuje. Tak tohle trapno, já bych jako nevydržel vlastně. Takže já mám nejradši ty hvězdné pěchoty, na tom já jako si potrpím hodně.
0: Rozumím. A vy kdybyste... šel před takovou porotu.
1: Ano.
0: Tak byste zpíval jako svojí, v té nostalgické rovině byste byl, anebo byste to tam jako napálil něco?
1: Tak já bych dal něco, co znají všichni, takovou taneční, jako třeba, něco od Orlíku, nebo něco takového, co mají rádi všichni. Jako jo.
0: Myslíte, že to mají rádi všichni?
1: Tak já jsem o tom přesvědčený, ne?
0: Tak já mám rád Orlík, jako ten hrad a prostě přehradu, já tam chodil celé dětství, trhovky.
1: Přesně,
0: já to miloval, ano. Ale přece jenom Orlík jako kapela?
1: Ne, tak Řezníka, něco jemného prostě, folk takový.
0: Řezníka jsme asi nikdy nehráli.
1: To ani nedělejte.
0: To nejde.
1: To nechcete.
0: Že ne? Ne. To se nedá pustit.
2: Já jsem taky měla takový období, kdy jsem to docela poslouchala.
0: Řezník
2: ale...
0: se nedá pustit.
1: Vy jste poslouchala
2: taky.
1: Kačí?
2: Ano, ano, i tímto jsem si prošla.
0: Přátelé, Řezník může být, ale pouze v úterý v 7.17.
2: Amen. Ranní show
3: Evropy 2. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam. Pam, pam.
3: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
10: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
11: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
12: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem CZ. Sparta. Tečka. Evropa 2.
0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Jsme zpátky.

0: 6 hodin 40 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2, se Štěpánem Kozubem jsme před chvíličkou otevřeli téma Superstar. Já bych navázal teda. Mm-hmm. Poté, co se Štěpán odpojil a žije si svůj život zase.
1: Svůj ostravský život.
0: Ať už dělá cokoliv. Já bych navázal tady ve studiu. Já jsem to včera viděl. Mm-hmm. Včera jsem se rozhodl pro takový návrat do minulosti. Takový to dnes. A normálně jsem si to pustil v televizi. Chtěl jsem to jako znovu zažít.
1: Našel si ovladač, vložil si do něj baterie a pustil si z TV.
0: Tak prosím tě, mám dceru, ne? Takže koukáme na Netflix, na pohádky, na Disney. Mm-hmm. Ale je fakt, že abych si pustil takový program v televizi, že to dlouho nebylo. Takže jsem se podíval na televizní noviny celý. Mimochodem, Lucie Borjová, Ray Korantenk. Normálně jsem měl takový ten pocit klidu, že je všechno, jak má být. Aha. Že je všechno na svém místě. Lucie, Ray, úplně stejní jako vždycky, zábavní a hvězdní, úplně super. Teď oni mluvili o tom, že to začíná Superstar, takže jsem si to dal. Byl sport, počasí, reklamy, sponzoři a začalo to. A no a dal jsem si to i s těma breakama reklamníma a musím vám říct, že to je skvělý. To znamená, koukal jsem, manželka koukala, všichni jsme koukali, bo takhle, manželka a já, dítě spalo. Mm-hmm. No a spíš nechci mluvit ani o tom pořadu jako takovým.
1: Prostě chceš vynést do nebes reklamy.
0: No chci říct, že vlastně během reklam my jsme se normálně jako bavili o tom, co jsme viděli.
1: Jo, jo, jo.
0: Což v pořadu jinak není čas. Takže já byl zkontrolovat dceru v jednom breaku, v druhém breaku jsem byl čůrat pes. Prostě bylo to takový jako najednou starodávný. Mm-hmm. Bylo to prostě strašně fajn.
1: Ale jo. To je dobrý, že si jako mezi tím můžeš to rozebrat.
0: Tak, rozebrat. Dobrý. Skočíš si pro jídlo, pro pití tohle.
1: Akorát to skončí v jednu ráno.
0: Tak, to jsem právě byl jakoby překvapený, vlastně pozitivně. Já jsem byl zvědavý, kolik to skončí. A mám tu informaci 22:38.
1: Tak to je v pohodě.
0: To není tolik, že jo?
1: To není.
0: Když to začíná 20:20, má to 2 hodiny, tak to vlastně jenom 18 minut reklam v celý tý show. To zase nepřišlo tolik. Že já jsem se koukal na Primu a tam mají 18-minutový break jeden. Mm-hmm. Tam vlastně začne pořad ve 8:45.
1: Teď nevím, pro koho je to lepší zpráva.
0: V 8:30 je break, v 8:30 je v break a v 9 to pokračuje. Tam se úplně zblázili.
1: No, takže je to i příjemně rozvrstvený, si chtěl říct.
0: Nevím, nedokážu říct tak, jak to bylo pro mě takový nový, takže...
1: A jak jsi se sám sobě líbil?
0: Takhle,
1: Co říkala Monika?
0: Seděl jsem celou dobu vedle svojí manželky a ta furt, ne, v televizi nemůže být chlap s nahejma rukama. Nemůžeš mít nahé ruce. Chlap nemůže mít nahé ruce v televizi.
1: Dobře, ale to ti vybral snad jakoby stylista, ne?
0: No právě.
1: Takže to jde za ním.
0: A Monika, ty vole, co ti to ten Filip zase dal? A říkám, bylo horko, tohle byly 40, ona, dobře, ale nemůžeš mít v televizi. Pak mě z toho trochu vytáhl Kelin, který si sundal bundu a byl taky v nátělníku, nebo respektive byl v nátělníku. A ona, takže ten přišlap ve 2 vydáních za jeden večer. A já byl úplně šťastný, že byl v tom nátělníku ten Kelin, že jsem tam, i když teda Kelinově 25, jo, nebo kolik.
1: Jo.
0: Takže bychom řešili tyhle věci, no. A vždycky, když... Jak periferně, vždycky jsem se objevil v záběru a vedle mě jsem viděl tu Moniku, jak si dala ty ruce před obličej.
1: A
0: dělá. A pak já tam, wow, wow. A ona, nedělej to wow. Fakt ne.
1: Ještě, že jí máš.
0: A já si ale nemůžu pomoct. Ne, ne, prostě klid, wow, ne.
1: A příštím díle zase budeš polonahej?
0: Nevím. Já nevím, co mám příštím díle. Ranní show, dobré ráno.
2: Ahoj, tady Luca.
0: Ahoj, Luco.
2: Prosím, jenom jsem ho taky chtěla, to je Superstar. Viděla jsem to. Včera jsem poslouchala i ranní vstup, kdy Katka...
0: Luco, můžeš si říct telefon do ruky? Prosím tě, miláčku, aby jsme tě hezky slyšeli. Luco?
3: Tak, už.
0: Tak říkej.
3: Včera jsem poslouchala ranní vstup, kdy Katka vykládala taky o té Superstar, ano. Vlastně, že se jí to líbilo a že to bylo super, tak já musím souhlasit, je to skvělý. Kelin tam je opravdu jako takovej ťuťánek, Leo, že velice sympatický. Asi mi ani nevadilo to, že měl holý ramena, jak říkala Monika. A musím říct, že celkově ta Superstar působí fakt jako skvěle, je to superově udělaný a porota i Palo samozřejmě nesklamal, Eva Farná mu tam taky pěkně dává do těla, takže musím říct, že za mě je to fakt úplně skvělý.
1: A co jste říkala na Pala, který se zatančil i? To podle mě ještě nebylo.
0: Jak zatančil?
3: Nebylo.
0: On tam tančil?
1: No, myslím, že jo.
3: Jo, zatrsal si trošku.
0: Jo, jako za tím stolem.
1: Jo.
0: Pravda,
1: ukázal svou lidskou tvář.
0: Je teda pravda, aby to tak bylo trochu pozitivní, tak kdykoliv se objevil Palo, tak moje žena zase vedle mě. Já ho miluju. On je nejvíc. To jsem slyšel třeba 30krát za ten pořad. Já ho miluju.
3: Palo tam musí být, ten tam nesmí chybět.
0: Přesně, to říkala žena. Tam, kdyby byl Palo, tak to se nedá na to koukat. A ona vždycky, když udělal nějaký jenom výraz, ona, já ho zbožňuju. No to je nejvíc, to je prostě nejvíc, podívej se na tím, nejvíc. Takže Palo byl jako miláček u nás v obýváku. No a co jste říkala těm výkonům?
3: Myslím si, že super, jakože fakt jsem koukala. Je pravda teda, že některé výkony se mi fakt líbily hodně a nepostoupily.
0: Co tomu říkáte?
3: Chápu to, že prostě v dnešní době už jsou fakt lidi jako dobří a bohužel nemůže postoupit každý, no.
0: Ano.
3: Je to omezený.
0: Mně v noci psala Adela Gondíková, Superstar vynikající, ty některé holky zpívají neskutečně, souhlasím. Jo. Ale i kluky nemáme marný. Já bych s dovolením, aby pro lidi, co vůbec netuší, já bych s dovolením pustil záznam jednoho výkonu, který vlastně uzavíral včerejší castingový díl. Přišel po 14 hodinách, přátelé. V 8 ráno to začalo, to natáčení, a po 14 hodinách, teď si spočítit, kolik je 8 plus 14? 22, já vám řeknu.
1: Děkujeme.
0: Přišel prostě 15-letý Nikolas Draškovič. Jo. A po 14 hodinách takhle zaspíval.

0: No. Tak co?
1: Hustý,
0: ne? Fire. 15 Fire. Let, pozor. Nikolas Draškovič postoupil teda, jo? To je jako dobrá zpráva, že postoupil. To už by bylo asi moc. Takže tenhle ten kluk v 15 letech takhle zpívá. Moje žena, ty je to mém mladý Michael Jackson, jo?
2: Je to tak.
0: Tak jo, tak
2: inkarnace.
0: To nevíme, ale každopádně se nám to moc líbilo. A moc děkujeme za váš telefon, děkuju.
1: Ano, ano, mějte se hezky.
0: Papa, ahoj, ahoj, ahoj.

0: 2. Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, je tady Svět podle Koháka. Jakube, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Jakube, máte asi, jak tady se rozmáhá
2: vykání. Ty jsi se do toho zamotal.
3: Ještě jsme neunikali, to je snad jediný.
1: Ano.
2: Ale už jsme unikali v životě několikrát. Z ošemetných situací.
1: Jakube, šel jsem a řekl mi, co má na srdci.
2: Takhle, my jsme vlastně vůbec neprobrali nějaký prázdniny, že ne? Co prázdniny, Hergo? Má nějaká příhoda nebo něco se tam stalo?
3: No tak já můžu krátce z nizozemského letiště. Ano,
2: krátce
3: příhodu.
2: To bude na hodinu.
3: Ne, ne. Seběhla se tam eskorta, protože prohledávali nebezpečný podezřelý kufr.
1: Ano.
3: My jsme stáli přímo za tou rodinou, které se to stalo. A
2: co jste jim tam dali do toho kufru?
3: Ne, představ si, tam byl 17-letý kluk a on si do kufru zabalil samopal.
1: Ne.
3: Ale takovej ten do vody. On měl ten do vody, ale oni to na tom skenu nepoznají, jestli je to opravdický nebo neopravdický samopal.
2: Oni nepoznají plast a železo.
3: Nepoznají plast, jenom že prej, dneska už se dají vyrobit i samopaly z plastu.
2: Pozor, to je pravda.
3: Takže se tam seběhla celá eskorta a vyndali obrovský prostě samopal, který byl svítivě oranžovo-modrej. A to je celý.
1: A teď pozor, on mohl pokropit celý letiště,
2: že jo? Přesně tak.
1: Všechny mohl pokropit.
2: Ano. A když jsme u té vody, já mám taky příhodu teda, jo.
1: Ano.
2: My jsme byli s rodinou jak v Norsku. V Norsku to bylo. A tam se procházíme, byla zima, jo, protože my jezdíme do zimy, když je horko, že ano, jako logicky. Bylo tam třeba, nevím, 12 stupňů, jo. Voda samozřejmě zřejmě ledová, jo. A jdeme potom v Oslu po nábřežíčku a najednou můj syn říká: tati, pojď, rozeběhneme se a skočíme do vody. Jako z toho mola.
1: No.
2: Tam samozřejmě se nikdo nekoupal, byla zima jak prase.
1: No jistě.
2: Já mu říkám, co tě to napadlo, jako proč, nebo co? No pojď. A co je ten důvod? A on, no pak vylezeme ven, budou na nás všichni koukat a budeme vypadat jako blázni. Mi řekl.
1: A já
2: jsem řekl, teď to vypadáme i tak, že se kvůli tomu nemusíme skákat do vody.
0: Leoš Mareš. Evropa 2. Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
4: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku, Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
5: roztočíš. A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
7: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
0: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: 7 hodin 2 minuty. Za chvilku tady ta holka vedle mě, Katka se jmenuje.
1: Dobrý den.
0: Přinese zprávy.
1: Mm-hmm.
0: Ahoj.
1: Ahoj. Mám tak možná jednu zprávičku ještě před zprávama.
0: No já vím.
1: Jo?
0: Takhle já v to věřím.
1: Co by jsi si tak řekl, že je nebezpečnější? Palma nebo vlézt do moře, kde může být žralok? Já vím, že to je návodná otázka, no.
0: Je to návodná otázka, ale já se budu chovat jako malý dítě.
1: Tak jo.
0: Takže řeknu, za mě, maminko, je mnohem nebezpečnější jít do moře, kde je žralok.
1: Tak, a to se ale myslíš, Leošku, špatně.
0: Jak to, tati, maminko?
1: Takhle, včera byl totiž Mezinárodní den kokosů. A
0: ano.
1: Já jsem si četla prostě nějaký zajímavosti o kokosech.
0: No.
1: A představ si, že kokosové palmy zabijou ročně prostě mnohonásobně víc lidí než žralok. Žralok zabije v průměru třeba 6 lidí a kokos, který někomu spadne na hlavu,
0: jasně,
1: když si prostě dává 20 po obědě, je na Maledivách, na té svojí vysněný dovolený a lehne si do stínu palmy, tak takových lidí, kterým ten kokosový ořech spadne na hlavu, je 150.
0: Jako srážka s kokosem je samozřejmě fatální, ale srážka s kokotem, to
2: je... Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.

0: 7.06, to je přesný čas, Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Dobré ráno, po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až ke 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání, příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. Americký herec a režisér George Clooney při zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. Ceremoniálu se zúčastnil po boku své manželky Amal Clooney. Teď už se podíváme za Zuzkou.
2: Klatovy, druhé největší město v Plzeňském kraji, zahájí koncem letošního roku rekonstrukci bývalého jezuitského semináře pod náměstím zhruba za 300 milionů korun. Jde o poslední objekt v historickém památkovém jádru, který potřebuje opravu. Je hotový projekt a každým dnem má být vydáno stavební povolení. Hned poté vyhlásí město výběrové řízení na dodavatele stavby. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Okružní linka metra E by v případě využití standardních tunelů vyšla podle odhadu na 220 miliard korun. Vést by měla ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany do plánovaného severního terminálu vysokorychlostní železnice. Městští radní plánují příští týden schválit přípravu studie proveditelnosti.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D11 teď nepřehlédněte na 31. kilometru v omezení nepojízdnou dodávku. Je to před omezením za Poděbrady směrem z Hradce Králové do Prahy. A Strakonická D4 hlásí kratší kolonu asi na 10 minut u Jiloviště směrem do Prahy.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
4: Ano, ano.
1: Dnes počítejme převážně s oblačným až polojasným, ale během dne přechodně až zataženým nebem. Teploty budou podobné jako včera. Odpoledne čekejme 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě až letních 27. Tolik zprávy, je čtvrtek 3. září a na Evropě 2 pokračuje ranní show s Leošem Marešem
0: a Katkou Říhovou.
5: Evropa 2.

0: 7 hodin 13 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2. Pojďme se podívat do Benátek.
1: Ano.
0: Včera tam začal festival, ty jsi to říkal ve zprávách, a mě během dne vyskakovala videa, jak na krásné dřevěné lodi jede na festival, jakože v Benátkách, na červený koberec, jede George Clooney s tou paní svojí.
1: Takhle, je tam vůbec někdo jiný než George Clooney na tom benátském festivalu?
0: Doufám, že tam je Brad Pitt. Doufám, že tam je Brad Pitt.
1: Proč?
0: No já jsem viděl nějaký video, kde jsou s Bradem Pittem, ale nevím, jestli to nebylo starý video. Hmm. Nicméně Amal se jmenuje ta jeho holka.
1: Ano,
0: krásná.
1: Amal Clooney.
0: George Clooney, Amal Clooney. Hmm.
1: Oni na sebe prostě čekali celý život a teď si užijou spolu krásné klidné stáří.
0: Ty jsi taková drda.
1: Ne,
0: Vítí je 35 asi.
1: No tak on, dobře, no.
0: Klidné stáří.
1: Ne, tak prostě tak. Potkali se až jako v pozdějším věku, tak mně to právě přijde hezký, že si jako na sebe počkali.
0: Jo.
1: On si prostě užil a teď bude hodnej.
0: Něco takového vlastně máme my tady s Darou Rollins a Pavlem Nedvědem.
1: Uh-huh.
0: Jo.
1: Jo, no ano, ano, máš pravdu.
0: Platí to taky, že jsi na sebe teda jako počkali a teď si užijou klidné stáří?
1: Jako určitě ne nějaký klidný stáří, ale klidný střední věk.
0: Počkej, to bude Dara ráda.
1: Ne,
0: to bude,
1: to právě bude, proto to rozporuju.
0: To bude Dara ráda, jak vlastně... říkaj, tak a teď prostě...
1: Na starý kolena.
0: Na starý kolena se teda vdala.
1: Ne.
0: Včera překvapivě, že jo, včera.
1: Jo.
0: Včera zveřejnila v 8 večer fotku jakože kousku svého těla, fotku rukou, kde se skví prsteny.
1: A bylo k tomu datum, takže to fakt bylo včera.
0: Ano, bylo to včera. Evidentně teda podle Instagramu, když lež je všude přítomná. Ale nevíme, nevíme. Ani mě.
1: Zapomněl se o...
0: Cože?
1: Leoš je všude přítomný.
0: Takže prostě Katka řekla teda, že teď po svatbě si užijou s Pavlem klidné stáří.
1: No tak to jsem teda rozhodně neřekla.
0: Ale jako já jsem byl třeba tam, co staví ten barák, tak vedle oni slavili z té narozeniny. Já nevím, jak je to dlouho, myslím si, že to je ty bláho 3 roky.
1: A jak lidi hejtovali toho italského doktora, podívej se, z té narozeniny a...
0: No počkej, tak teďka jsme skočili, jako teď se bavíme o, řekněme, úpravách Dary, ne?
1: Ano.
0: A já jsem tě mluvil, že oni opravdu měli stý narozeniny, protože v jednom roce bylo Pavlovi i Daře 50.
1: No teď jo, říkám, že vypadá fantasticky.
0: No teďka už je to kolik, že jo? Počkej, je to kolik? 108. To letí, člověče.
2: Leoš Mareš. Evropa 2. Katka Říhová. Evropa 2. Ranní show Evropy 2.

0: Tyjo, tohle je strašná pecka, tahle písnička. Move into the sun. Celý léto jsem s ní strávil. Hmm. Na chalupě jsme ji hráli s dětma v autě a my jako ranní show ji hrajeme. Mě to udělalo úplně radost.
1: Další TikTokovej hit.
0: Strašná pecka, tyjo. Move into the sun, tak OK. Uděláme moderátorský oslý můstek a posuneme se tedy ke slunci. Move into the sun. Vrátíme se do těch Benátek.
1: Tak jo.
0: Tak včera to začalo. Co ty jsi zachytila? Festival v Benátkách. Já jsem byl v Benátkách poprvé v životě letos.
1: Ano, ty jsi to dostal k 50. Na moc kamarádů, že?
0: Já jsem do 50 let nebyl nikdy v životě v Benátkách a teď, když jsem viděl včera ty videa, jak prostě na té lodi, ta se jmenuje Riva Aquamarana, myslím, že takhle nějak.
1: Každopádně, takže ta loď se takhle jmenuje?
0: Jmenuje, no, takový typ lodi, který proslavili hollywoodští herci v 50. letech v Itálii a pak se všichni nakazili. Prostě takový Rolls Royce mezi loděma.
1: To není Rolls Royce mezi gondolama. Já, jakoby, pardon, já žiju v tom, že ano, v Benátkách jezdí gondoly.
0: Gondoly, ale pak taky takovýhle lodě, to, co jsem viděl já, to byly rychlolodě, jo. Mm-hmm. To je loď normálně s řidičem a oni tam prostě jsou, jich tam hodně, tam jo. By se na gondolu, když by se tam tou gondolou, oni jeli z hotelu na ten červený koberec, to nebyla vyhlídková cesta.
1: No.
0: Oni jako jeli jako taxíkem, jako water taxi, mm-hmm. Takže nejedou na gondole, ale jedou na té rivě. A když jsem to viděl, tak jsem se úplně zasněl, říkal jsem si, jo, tenhle výhled znám, jo. Tam jsem byl v červnu.
1: Tam jsem byl taky.
0: To mi udělal jako hezky. No a shodou okolností teda včera jsem mluvil se svojí ženou a ta říká, začal jsem se do té Itálie těšit a já jsem si uvědomil, že moji ženu do těch Benátek na ten festival pozvali a ona tam zítra letí.
1: Cože?
0: Chápeš to? Na červený koberec.
1: Ty bláho.
0: No.
1: A v jakém hraje filmu?
0: No já to vím asi měsíc, jo. A říkám, jasně, to si užij, Benátky, tohleto, jasně, to bude perfektní. Já mám taky ten zážitek, teď jsi mi tohle říkal. A jak mi to včera připomněla, že to je vlastně ono. Jak najednou, jo, já jsem si říkal, jasně, festival Benátky, užij si to dobrý, ale včera jsem viděl toho Clooneyho s tou Amal. Mm-hmm. Říkám, tak ty jedeš tam, jo. Aha, již to ti závidím, že moje žena tam jako jede.
1: A znova se ptám, v jakém hraje filmu teda?
0: Ona tam jede na takovou akci.
1: Jo.
0: Jo, je taková firma italská slavná, která dělá spodní prádlo, mm-hmm. S tou moje žena spolupracuje, mm-hmm. Tak ji tam pozvali.
1: No, tak teď už to chápu.
0: Jo. A já věřím samozřejmě, že tam po tom červeným koberci půjde v tom spodním prádle.
1: No tak to
0: stejně jako Amal a stejně jako George Clooney, jestli by šel v těch boxerkách, to já bych si užil. Jinak když jsme u toho George Clooneyho v boxerkách, shodou okolností jsem před týdnem byl u svého kadeřníka Martyho Tyla. Jo. No. A ten mi říká, nezávisle na Benátkách, jako, ale taky mluvil o Itálii, nezávisle na Benátkách, říká historku, čeče, jedu teďka do Itálie na randíčko. Mm-hmm. Jo. A já jsem se na něj jako díval přes to zrcadlo a říká mu.
1: On už je zase single.
0: No jo.
1: Ten se má.
0: Jo, má se,
1: no,
0: myslíš?
1: No ne, jakože může absolvovat, jako když jsi naposledy jel do Itálie na randíčko.
0: Je to tak, no. Takže on říká, jedu do Itálie na randíčko. A já jsem se podíval takhle přes zrcadlo na něj a říkám mu, hele, a v Itálii jsou gejové. A on říká, tam jsou i heteráci gejové. Leoš Maleš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: 7.24, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: A já jsem vám chtěla říct, že jsme včera byli konečně na té Harry Potter Exhibition v Letňanech. Je tady velká výstava Harryho Pottera.
0: Ne.
1: A já se řadím opravdu ke skalním fanouškům. Musím říct, že v Londýně v těch studiích jsem byla třikrát. Po každý brečím, když tam jako jdu, nebo prostě mám to ráda. A
0: představte si definici fanouška.
1: No.
0: Takovýho zapálenýho. To je Katka.
1: Jo.
0: Harry Potter, Katka Říhová. Pak je ještě v jedné skupině seriál Přátelé.
1: Ano, ano.
0: A co je víc pro tebe?
1: Ty bláho, to je těžký,
0: těžký
1: teda.
0: Těžký.
1: Ale asi Harry Potter.
0: Harry Potter je víc než Přátelé.
1: Asi jo. To je úplně jakoby hluboko v srdci. Přátelé jsou tak jakoby na povrchu. Jo, že Přátelé, ty mě tak jakoby obklopujou ten seriál, jako víš, jako na pohodu, ale Harry opravdu jako hluboko v srdci, já jsem to vždycky říkala, že jsem takový fanoušek, že každou tu knížku jsem četla třeba 15krát a vždycky, když jsem ji dočetla, tak jsem si tam udělala čárku, jako pokolikátý už. No.
0: Takže Katka právě provedla svoji Sofiinu volbu, že tedy vybrala Harryho Pottera a dala ho nad seriál Přátelé.
1: Asi jo. No a tak jsem vám chtěla říct, že ta výstava je moc hezká a jestli jste fanoušci nebo máte děti, kteří jsou fanoušci Harryho Pottera, že se vám to bude moc líbit. Není to samozřejmě tak rozlehlý, jako když jedete do těch studií v Londýně, tam je to prostě na půl dne nebo klidně i na den.
0: Ano.
1: Tady my jsme to prošli za takový jako 2 hodinky. Ale co se mi líbilo, je to velmi interaktivní, že prostě můžeš si umíchat nějaké lektvar,
0: mnoholičný,
1: který si vybereš. Ty mnoholiční, vybereš si.
0: Ježíš Maria, Zorko. Ty jsi Zorka po lektvaru, přiznej se. Ježíš má Zorko, už se mi to přestane působit.
1: My jsme míchali Felix Felicis, takovej ten pro štěstí.
0: Hezký.
1: Ale můžeš i nápoj lásky, vyndáš si Madragoru, podíváš se do myslánky, hraješ fanfrpál, prostě fakt to bylo jako moc hezký. Nicméně ta výstava je zajímavá i v tom, jako mám pocit, že to udělali trošku i pro dospělí. Třeba pro nás, jakoby, kdo se chceme dozvědět fakt nějaké jakoby faktické věci. Že tam jsou ty původní kostýmy a je tam jakoby vznik, jak ten kostým třeba byl vytvořený. Já nevím, třeba pro Snape, že vyloženě ten herec, co hrál Snape, Alan Rickman, měl požadavek, že chtěl, aby měl prostě úzký rukávy, aby měl hodně knoflíků, který vedou ke krku a tak. A já jsem si strašně chtěla číst ty zajímavosti.
0: Ano.
1: A prostě poprvé v životě jsem se setkala jakoby s pubertálními náznaky od mojí 5leté dcery, která, když jsem tam stála a četla jsem si ty zajímavosti, tak mi říkala, mami, proč je s tebou taková nuda?
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 000. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
9: Love Island je zpátky.
10: A tentokrát?
9: Plný svodů a zakázaného ovoce.
10: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
9: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
11: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
12: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
13: Jedna noc, která všechno změnila.
12: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
13: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
14: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
15: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
16: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
17: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
16: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
17: Tohle si nesmíš nechat ujít.
16: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večer bez mobilu.
18: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

0: na Evropě 2.
1: Na kterou už neexistující sociální síť Češi nejraději vzpomínají. To je česká volba.
2: Rodina.
1: Pozor, vlastně nejsi úplně daleko, že páté místo jsou spolužáci.
2: Ale to je spolužáci.cz.
1: Spolužáci.cz. Rodina.cz není?
2: To
1: rodina,
2: nevím.
1: Podívej se, co je na Rodina.cz.
2: Dobře. Rodina.cz.
1: Co je na Rodina.cz?
2: Každodenník o dětech a rodičích. No, je to nějaký magazín.
1: Vidíš. Dobrá stránka. Rodina.cz. Jak říká moje dcera? Jodina. Ona to teda už neříká, to je strašná škoda. Ona nahrazovala R, jo.
2: Jste Jodina Maješů?
1: Tak daleko jsme se nedostali, ale jsme Jodina.
2: Hezký.
1: Takže Jodina, jsme se objímali vždycky, Monika, já a Alex a Jodina. Takhle ze zdola se ozvalo. Já jsem tak vlastně pojmenoval i platbu, jak posílám Monice každý měsíc peníze. Tak ta platba se jmenuje Jodina.
2: A teď vy ještě nejste rozvedený.
1: No tak proto je to tak hodně. Nebo naopak se měl říct, proto je to tak málo.
2: Jo, jo, spíš.
1: Spíš?
2: A, lepší for, lepší jo, for. Lepší for je, tak, proto je to tak málo.
1: Tak by to řekni ještě jednou.
2: A já už nevím, co jsem říkala.
1: Že nejste ještě
2: rozvedený. Jo, ještě nejste rozvedený.
1: No tak proto je to tak málo. Tak přátelé, česká volba začíná, je 7:30. Na kterou už neexistující sociální síť Češi nejraději vzpomínají. Ty jsi znala spolužáky, spolužáci.cz.
2: Ano.
1: Jelo to.
2: Jsme tam byli.
1: Co?
2: Tak jsme tam byli.
1: Byli jste tam.
2: 8A.
1: Čtvrté místo, Skype.
2: Jo.
1: První videokoly. Skypeíček. Třetí místo, ICQ.
2: Oh-oh.
1: Hezky. Tak přátelé, málo kdo dokáže to takhle vystřihnout rovnou, ještě aby to znělo. ICQ.
2: Uh-oh.
1: Promiňte, něco mi přišlo.
0: Leoš Mareš.
3: Evropa 2.
0: Katka Říhová.
3: Evropa 2.
0: Ranní show Evropy 2.

0: se začalo zase vzpomínat. To jo, o to je česká volba někdy. Je 7.39, jedeme téma, na kterou už neexistující sociální síť Češi nejraději vzpomínají. Páté místo byli spolužáci CZ, čtvrtý byl Skype, třetí byl ICQ.
1: Ano.
0: Probiď. Nevím, jak jsem čekal, že prostě řekl jsem ICQ a podíval jsem se na tebe.
1: Dokonce tady náš kolega Martin říkal, že si do dneška pamatuje svoje číslo na ICQ.
0: No, tak schválně, Martine. Já se přiznám, že jsem ICQ nikdy neměl. Já jsem vůbec ty sociální sítě tak nějak zanedbával, ale o to teďka, jak se říká, odříkaného největší krajíc. Martine, dobré ráno.
2: Dobré ráno, já ho klidně řeknu, ale doufám, že mi nebudete psát všichni.
0: Tak, takhle, pojďme si říct jeden z nejzajímavějších vstupů v historii ranní show. Pojďme.
2: 232,
0: ano?
2: 239, 632.
0: Jak říkám, jedno z nejzajímavějších. Martin Cila říká své ICQ číslo. Tak pojďme to dojet. Druhé místo, na kterou už neexistující sociální síť Češi nejraději vzpomínají, MySpace. Hmm. Předchůdce Instagramu, ne? Že na MySpace byly fotky, ne?
2: Ne, tam byla hudba.
1: Kapele, ne?
2: Tam byly kapely a hudba.
0: Aha, takže předchůdce Spotify.
2: Spotify nebo Beatportu?
1: Beatport neznáme.
0: Taky neznám Beatport.
2: No tam, jak nahrávají se ty DJové.
0: To nevím.
1: To nevíme.
0: Vidíš, teď si obohatil.
1: To je tvůj svět.
0: Beatport.
1: 232, 237.
2: 239, 632.
0: Beatport lepší než 25, 32. Pokluzní fronta. Že nám to takhle vyšlo, ale to je úžasný. Takže první místo, kdo tipne první místo? Haló, dobrý den.
3: Dobré ráno, Leoši, Katko.
0: Takže?
3: Já jsem si akorát neuvědomil, že říkáte neexistující. A tady
0: neexistující.
3: To existující.
0: Neexistující.
3: Ale říkal jsem si, že by to mohlo být Líbím se ti.
0: Je to tak, nejoblíbenější síť Patrika Hezuckého.
1: Lípko.
0: Lípko, když jsem ho poznal, byl pouze na X-chatu, kde si psal s holkama a samozřejmě na Lípku.
3: Ale Leoši, pořád to existuje. Vlastně.
0: Líbím se ti je co? Líbím se ti je vlastně Facebook kdysi, ne právě jaký Facebook. Je to tak, ne?
1: No, ale tak to je víc takový seznamovací. Facebook je takovej víc chlubící.
0: Děkujeme za telefon, měj se, ahoj.
3: Taky, ahoj.
4: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz. Evropa 2, kde to stojí?
0: Doprava v 7.140.
1: Nikdo nezmínil amatéři CZ.
0: Amatéři. Hmm. Amatéři. To není sociální síť, ne?
1: Já nevím, asi jo. Tak združuje to lidi.
0: Já jsem se vždycky koukal na web profesionálové CZ.
1: Tak, jak to vypadá na silnicích? Strakonická D4 hlásí kolonu asi na 10 minut u Jiloviště směrem do Prahy a na dálnici D11 směrem z Hradce Králové do Prahy čekejte kolonu před omezením za Poděbrady na 31. kilometru, stojí tam nepojízdná dodávka.
0: My jsme tady dneska zmínili Harryho Pottera a já jsem říkal tady Katce, že ona teda říkala, že včera si namíchali mnoholiční mnoholiční lektvar.
1: No.
0: A já furt přemýšlím, kdo jsi,
1: jo.
0: Katko. Vidím Katku, ale vím, že prostě to není. Někdo prostě včera vypil mnoholiční lektvar a chtěl být Katkou. Protože
1: chtěl si přijít zavysílat.
0: Chtěl si přijít
1: aby
0: zavysílat.
1: Aby mohl říkat svoje myšlenky.
0: Tak. A já jsem na to přišel. Já jsem před 20 minutama říkal, že to je Zorka.
1: Tak ty máš taky mnoholiční lektvar.
0: Vole, okay.
1: Co jsi říkala?
0: Já jsem Zorka. Zorka jsem já totiž.
1: Já jsem Tomáš.
0: Ne, ty jsi Tomáš.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2 a za chvilku budeme volat mámě.
0: Tak proto máš ráda amatéry CZ.
4: Leo Šmareš. Evropa 2. Katka Říhová. Evropa 2. Ranní show Evropy 2.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě. Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
6: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
7: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
6: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
7: pozorování
6: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
7: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
6: Od 11. do 13. září.
7: A vstup je zdarma.
6: Více informací na praha.eu.
8: Co na dřevo, aby vydrželo? Esthetic Profi by to chtělo. Esthetic Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Esthetic Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Esthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.estheticprofi.cz.
9: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
5: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
10: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
4: Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, je 7 hodin a 49 minut. A já se přiznám, že teď nevěřím svým očím, protože na mě vykoukla zpráva, že Jiří Paroubek, bývalý premiér,
1: ne,
0: se bude bít jakoby v rámci MMA zápasů.
1: Počkej.
0: No.
1: Ne.
0: Jo, je nějaká nová organizace GMMA, která měla včera údajně tiskovku.
1: Ne.
0: A oni představili teda lidi, který se, je to něco jako Clash, prostě něco jako Clash of the Stars.
1: Chápu.
0: A oni naverbovali, poslouchej, Jiřího Kajínka, Miroslava Sládka.
1: Ne, to je fake nějaký.
0: A Jiřího Paroubka.
1: To je blbost, tomu nevěřím. Kalousek, Kalouska, jo?
0: Píšou to na e-sport.
1: Ještě jednou Kalouska?
0: Ne, Kajínka.
1: Kajínka teda, Kalouska.
0: Kajínka, Sládka a Paroubka.
1: A Kajínek?
0: A ten se bude bít, a víš proti komu řekli, že se bude bít Kajínek? Proti bývalému vězeňskému dozorci.
1: Ne.
0: Jo, píšou to na e-sportu.
1: Ne.
0: No fakt. Říkám, že tomu nemůžu věřit.
1: Já...
0: A pak ještě Paroubek řekl, že bude mít ještě pořád o vaření, tak jako...
1: Já nevím, co tě to mám říct.
0: Já taky ne. Já jenom prostě tak tady spolu vysíláme, já teď na to koukám, tak ti to teď říkám.
1: No já jsem tady si dal teďka do vyhledavače Kajínek a vyjeli mi normálně asi 4 zpátky do minulosti a 3x Mrázek. Chápeš to? Počkej, co jsme volali na téma Kajínek, tyjo. Jako já to pustím, ale je to bez záruky, jo. Aha. Ještě teda tady někdo telefonu, já bych možná nám to ověřil tu informaci. Halo, ranní show.
2: Ahoj, tady Filip a no. Miloš a Katko. Já jsem taky slyšel s tím Clashem, s tím GM, to. No. Tak Kajínek se bude prát s Pokošem.
0: A to je kdo?
1: No to je jedno s kým, ale fakt tam bude jako Kajínek, jo?
2: Ano, ano, bude tam, já jsem to taky viděl a on se bude prát s tím, co vlastně proti němu svědčil, že vlastně zavraždil ty policajty.
0: Je takhle to,
1: to
0: je.
1: To nemyslíš vážně. No tak, moment, tak já vám pustím 25 let starýho Mrázka, ale nevím, co tam je. Mm-hmm. Nevím, co tam je, jo.
2: Jo.
3: Haló?
4: Dobrý den, tady je Mrázek u Sena. Je doma pan Kajínek?
3: Ano, je.
4: A mohl bych s ním mluvit?
3: Můžete, moment.
1: Asi v seznamu byl Kajínek.
5: Haló?
4: No tak tě máme, ty parchante. Tak jdeš?
5: Koho voláte?
4: Teď se převlejš pěkně do civilu, pěkně a jdeme zpátky do díry.
5: Co je to za blbost zase?
4: Prosím tě, nezapírej, ty to máš jenom na doživotí. Ty to je do konce života, třeba se příště narodíš jako kůň. A bude ti líp?
5: Co to je za blbost?
4: No seš to ty.
5: Koho voláte?
4: No Kajínek.
5: Kajínek, to je ten vrah.
4: No, ale jsi sympatický. Ty jsi takový vrah sympaťák. Ty ani nevraždíš ze sadismu. Ty vraždíš jenom jako pro peníze. To je v pohodě.
5: No a?
4: No a to seš ty.
1: Prostě evidentně ve Zlatých stránkách seznamu byl nějaký pan Kajínek.
0: Tak se mu zavolalo.
1: Takhle se mu zavolalo. Já se zblázím.
2: Ale dneska právě podepisovali spolu smlouvu. Nebo dneska to bylo na Facebooku právě. Kajínek s tím Pokošem.
1: Já se zblázním. Ještě mám teda jednoho Mrázka, jo. Prostě jako, že já se omlouvám.
0: Dávej.
4: Dobrý den, tady je Mrázek u Sena. Prosím vás, to jsou Kajínkovi?
6: Ne, Dvořák.
4: Vy jste ten skladatel?
6: Přesně tak.
4: Prosím vás, mohl byste mi zaspívat nějakou vaši sonátu?
6: Mohl bych vám, abyste šel do hajzlu.
4: Dobře. Mám spláchnout? Asi jo.
1: Takže evidentně, to jsme měli asi hezký den, že hezkou ranní show, že jsme prostě volali nejdřív jednou Kajínkovi v seznamu, tak to byla nějaká chyba, tam to zvedl Dvořák. Pak tady, pak druhý, a ještě mám teda do třetice, jak se říká, tak ještě.
7: Dobrý den, dovolili jste se ke Kajínkům, ale bohužel teď tu není nikdo, kdo by s vámi mohl mluvit. Budeme rádi, když nám zanecháte vzkaz a my se vám hned takto bude možné ozveme.
8: Po zanechání zprávy můžete hovor ukončit nebo pro další volby stisknout křížek.
4: Hejce, až přijdeš domů, tak se ozví policii. Jsi hledanej, protože jsi zdrhnul z vězení. Jo, tak nezapomeň na to. Čekáme tě, nazdár, Mrázek u sena.
9: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2.
1: Tak to byla historie, ale děkujeme našemu posluchači, který s náma stále ještě ve vysílání. Ahoj.
2: Tak jo.
1: Hele, děkujeme, ahoj. Děkujeme a děkujeme za to potvrzení, takže Kajínek se bude rvát, já se zblázním.
2: Tak jo, mějte se.
1: Ahoj, pa. Love me not.

0: Ranní show na Evropě 2, 7.58 a vracíme se ke zprávě, kterou přinesla Katka a je o neuvěřitelné informaci, že by do MMA sportu.
1: Nová organizace GMMA.
0: Že by tedy do klece, jak už teďka těch bizár věcí je kolem nás dost, tak ještě to může mít nějaký další pokračování, protože Katka přinesla informaci, že by se měl utkat v souboji v kleci jako MMA zápasník bývalý politik, bývalý premiér,
1: no,
0: pan Jiří Paroubek.
1: Takhle, oni to tak jako obalili mlhou, jo, protože tato organizace měla včera tiskovku a říkali, že chystají zápasy seniorek, zápasy influencerů, policistů proti fotbalovým chuligánům a řekli, že tedy bude soutěžit i Jiří Kajínek proti nějakému bývalému vězenskému dozorci. A na tiskovku přivedli také Jiřího Paroubka a exposlance Miroslava Sládka.
0: Ty si myslíš, že pan Jiří Paroubek by na to měl fyzicky, jako, že by mohl bojovat?
1: Tak záleží vždycky, jaký máš soupeře. Můžeš bojovat, ale nesmí ten tvůj soupeř být jako příliš silný nepoměrně. Takže když mu dají podobně stavěného člověka, tak asi nějak se můžou poprat.
0: Já tady mám v archivu zprávu o tehdejším stavu Jiřího Paroubka, že my jsme ve zpátky do minulosti, před 20 lety, rozebírali fyzický stav Jiřího Paroubka.
1: Aha.
0: Takže ještě jeden pohled do minulosti.
2: Zpátky do minulosti.
3: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to bylo ve skutečnosti s vyšetřením pana předsedy Paroubka.
4: Tak pane předsedo, co vám řekli v té nemocnici?
3: No tak musím se vám pochlubit, já jsem absolvoval prohlídku v ústřední vojenské nemocnici v Praze a lékaři mě po prohlídce řekli, že mám organismus jako 20-letý hoch. Takže...
4: Pane předsedo.
3: Cože?
4: To byla chyba.
3: Promiňte, jaká chyba?
4: No,
3: tady je pan primář, promiňte jenom...
4: Ne, my jsme vám říkali, že máte tělo jako 20-letý hroch, to jste se omyl.
2: Leoš Mareš, Patrik Hezuský. Ranní show Evropy 2.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: parkovišti obchodního centra Letňany.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.

0: 3. září. To nám to letí, tyjo. To nám to letí. Víš, že existuje písnička?
1: Jako o 3. září?
0: No.
1: Ne.
0: Fakt, že jo. Zpívají Karel Gott normálně.
1: Aha.
0: Akorát dneska prostě není aktuální, že ta písnička se jmenuje Úterý 3. září.
1: Aha.
0: A je teda dost stará, přesně 62 roku.
1: Bláho.
0: V roce 1964 naspíval Karel Gott písničku.
1: Tehdy 7letý, nebo?
0: Čekaj, kolik mu bylo? On, Karel byl 39., takže mu bylo 25.
1: On už byl Karel 39., jo? Jakože, Karla 4. a na něj vyšlo už 39. Hele, už ta, rodová.
0: To byla prostě opravdu velká jako linie.
1: No.
0: No, takže představ si, že existuje písnička 3. září.
1: No tak...
0: Tak jdeme na to asi, ne? Ale omlouvám se, je čtvrtek, jo? Hele.
2: Ach, začínám už zívat, když slyším...

0: Nerozjetej ten Karel.
1: 25 let mu je. Že bylo Karlovi 25, taky někdy, viď?
0: No.

0: Fajn pitvě.
1: Čtvrtek 3. září 8:11. Zprávy.
2: Dobré ráno, vládní motoristé se dnes sejdou s premiérem Andrejem Babišem. Nelíbí se jim navrhovaný deficit státního rozpočtu na rok 2027 ve výši 389 miliard korun. Ministr Petr Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší. Tolik tropických nocí jako letos a na tak velké části území Česko dosud v historii měření nezažilo. Letošní extrémně vysoké letní teploty, které často přesahovaly 35 stupňů, způsobily, že teplota v noci poté mnohdy přesahovala 20 stupňů. Tropické noci jsou velmi negativním fenoménem a mohou negativně dopadat na zdraví lidí. Při vysokých nočních teplotách si totiž tělo nedokáže řádně odpočinout a zregenerovat. Teď už má slovo Zuzka.
3: V Ostravě se otevřela nejmodernější střelnice v České republice. Město jí zhruba za 140 milionů korun dalo vybudovat na místě zchátralé bývalé střelnice v Hulvákách. Krytý areál nabídne zázemí pro profesionální sportovce, včetně olympijských disciplín, pro mládež i pro veřejnost. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: 6 zápasy dnes odstartuje nový ročník hokejové ligy mistrů. Do bojů jde i kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17:30 švédské Rögle, ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tampere a úřadující šampion Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: D1 je teď hodně ucpaná u Brna na příjezdu směrem z Prahy. Na 178. kilometru začíná kolona, pokračuje až k omezení v Brně. Osobním autem se zdržíte 30 minut a silnice 35 u Vysokého Mýta je neprůjezdná po vážné nehodě u benzínky Ono. Hlavní tah je ucpaný obou směrně.
1: Můžeme udělat nějaký vtip na benzínku Ono?
2: Ne, to by ne. Nebylo Ono.
1: Já tě miluju.
2: Já sebe taky.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Kate je nejlepší, jak bude?
2: Převážně polojasno, ale během dne přechodně už zataženo. Teploty podobné jako včera odpoledne 21 až 25 stupňů na jižní Moravě až 27.
1: A ti to dobře dopadne u doktora dneska?
2: Děkuju. Co jako?
1: Nic. Že to závidím tomu doktorovi tvýmu.
2: Člověk se tady svěří prostě.
1: Já jsem
2: že jde na prevenci.
1: Já jsem nic neřekl.
2: Dobře,
1: mě překvapilo, že jsi řekla, že jsi tam nebyla několik let.
2: No, nebyla.
1: Takže prostě nebudu to
2: Nebo
1: říkat.
2: Nebo jsem řádně upravená.
1: Nebudu to říkat. Spider-Manová paní.
2: Ne. Je to v pořádku všechno.

0: 8.16, to je 8:45. Posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: My jsme tak včera jeli s dcerunkou, jeli jsme na výstavu Harryho Pottera a jeli jsme po nějaký tý výpadovce a kolem silnice byly všude billboardy a na jednom jsme zahlédli tetu Zorku.
0: Naší Zorku.
1: Na billboardu v krásných rozevlátých šatech a moje pětiletá dcera říkala, je mami teta Zorka.
0: No,
1: takže byla trošku jakoby vyjevená, že vidí tetu Zorku na billboardu, tak jsem jí jako říkala, to máš dobrý, viď? Znáš tady z televize tetu Zorku, znáš strejdu Leoše, to máš dobrý.
0: Strejdu Patrika znala.
1: Ano.
0: To bylo strašně hezký, jak tenkrát říkala Zorka, tvoje dcera ano. Sofinka, říkala o strejdovi Patrikovi.
1: Slejda Patlik a Slejda Leoš.
0: Ale no. To asi nenajdeme, co?
1: To je jedno, to už.
0: Teďka jsi to vlastně řekla.
1: No, ona nějak šla do vysílání a říkala, že se těší, že tam bude Slejda Patlik a Slejda Leoš. No, tak
0: snažím se to najít, ale...
1: To víš, nehledej.
0: Takhle rychle. Zkusíme, Martin Siláš to třeba najde. Martin kroutil, jakože nebudu to hledat ani.
1: Myslíš, že lidé touží potom, aby prostě slyšeli, jak moje tehdy dvouletá dcera prostě tady žbrblala něco?
0: No, mně se jako líbí dětský hlas ve vysílání. Jo? Mm-hmm. Třeba, já nevím, tady jakože, hele. Můžu.
2: Mami, jaký vlas jsi našla?
3: Šedivej. To je sranda.
2: Budeš štědivá, jako stará Ježí papa.
3: Hele.
1: Kde to jsem úplně zapomněla.
0: No to jsi zapomněla, no.
1: To jsem si našla první šedivej vlas.
0: Jo, to, kdy to bylo? To byl první šedivej vlas, a teď to ti řeknu přesně. Bylo to 24 rok.
1: Tak vidíš to. Už jich je víc. No nic, tak prostě jenom, že jsem včera jako vysvětlovala dceři, že vlastně to není úplně normální, že zná tolik slavných lidí a že jim jako říká teto a strejdo. No.
0: Moje dcera vůbec to nevnímá ještě, jako show business, že existuje, takže vlastně, jako my tyhle debaty nemáme. Vůbec.
1: Jako tvoje dcera nevnímá, že existuje show business, jako tvoje dcera?
0: Ne, ona ví, že jsou jako pohádky u Disneyho.
1: Jako že tebe nevnímá.
0: Nikoho vlastně, ona podle mě nikdy ještě nezmínila nikoho, že zná někoho, jako že by řekla, že by někoho jako znala vůbec. Aha. Jo, zná tu, ona tomu říká paní a myslí Miley Cyrus.
1: Aha.
0: Ta, zahraj paní.
1: Ona jakoby neví, že jako ty seš jako slavnej, nebo trochu slavnej, nebo...
0: Jsem trochu slavnej.
1: Ne. Ne, dobrý, a jako když jdete do restaurace nebo někam na výlet a lidi se s tebou přijdou fotit, tak si myslí, že to je normál.
0: Tak pozor, tady máme velkou změnu teďka.
1: No.
0: Chodí za mnou samozřejmě a já instinktivně jí jako dávám na stranu, říkám, jasně, vyfotíme se.
1: Teď my jsme spolu byli na Matějský a tam furt za tebou chodí, a ona tam byla a za tebou furt chodili ty lidi, že jo?
0: No a já říkám, tak jo a ty lidi říkají, klidně tam může být i dcera a já říkám, ne a jako jí odstrkávám instinktivně.
1: Ano.
0: A změna je teďka, že ona na těch všech fotkách chce bejt. Že jak my se mi dofotí, tak ona se tam vlastně jako takhle jako nastavuje a chce tam, a já jí do ní jako strkám a teď si dám jako za sebe a ona se tam prodírá, aby prostě byla na každý tý fotce.
1: A taky chodí jako za jinýma lidma, říká, a můžu se s váma vyfotit, víš, jako že si myslí, že to je vlastně kolorit lidstva.
0: Podle mě to nechápe, říká si, asi někdo chce nějakou fotku, ale mě přijde vtipnej vždycky ten souboj.
1: Jo.
0: Že prostě já jí odstrkám a ona se tam jakoby tlačí.
1: To bombne.
4: Leoš Mareš, Evropa 2, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský. Jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
10: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Máme.
1: Kolik?
12: Stovku.
1: Na co?
12: Na koláč.
13: Koju.
1: Není zač.
14: Máme.
1: Kolik?
14: 300.
1: Na co?
14: Na kino.
13: Koju.
1: Není zač.
15: Máme.
1: Kolik?
15: 500.
1: Na co?
15: Na jídlo.
1: Není zač.
7: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
16: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku nebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Více na krásno.cz. Šunkotéka začíná. Ty krásno. O svačině to
17: roztočíš. Nenechte si ujít v České televizi.
18: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
19: Kdy máme ten abiturientský sraz?
20: Jak máme?
18: Dámy a pánové, nám zahraje olympik stejně jako na maturáku.
21: Rozdílné životy.
22: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
21: Společné vzpomínky.
23: Byla přece ve škole pokletně.
24: A ty jsi primář.
21: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
25: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
26: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
25: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
26: Tohle si nesmíš nechat ujít.
25: Kompletní program najdeš na Piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večer bez mobilu.
27: Zpátky k muzice.
0: Evropa 2. Jsme zpátky, tohle je ranní show na Evropě 2 a za chvilku se spojíme se Štěpánem Kozubem.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, přátelé. Teď je tady chvíle na Štěpána Kozuba. Jak se žije Kozubovi? Dobré ráno, Štěpáne.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak my vlastně hoříme nedočkavostí. My hoříme nedočkavostí. Co je u vás nového? Jak se žije ve vašem městě? Ve vaší zemi? Co ovzduší? Něco nového?
1: Co ovzduší? Tak v té Ostravě tam, víte co? Tam já mám astma, takže já to necítím už ani, jakoby, že třeba nedýchám dva dny. Já to nepoznám, ale já třeba mám takový...
2: A myslíte, že to s tím nějak souvisí?
1: Astma s ovzduším?
2: Ano.
1: Ne, to furt ještě navazuje na ten Bohumín, jak jsem byl na tom inkubačním oddělení s těma dětma ty trubky, jak jsme si střídali, jo? Tam ano. Se málo vzduchu poskytovalo dětem.
0: Ano.
1: To, že žiju v Ostravě, moje rozhodnutí. Jo? Já vím, že tím jako trošku riskuju svoje zdraví, ale já jsem zažil krásný příběh a o ten bych se s vámi a s posluchači rád podělil. Teda. Já jsem měl stand-up u sebe v klubu, kde byl i Leoš, a šel jsem si dolů zakouřit a tam přišel takový pán, a možná je znáte i te v Praze takové pány, oni neohýbají kolena, znáte je? Oni chodí jak prkno, nemrkají, znáte je? Jede jim brada zleva doprava, znáte to?
2: Ne.
1: Nežvíkají. Feťáci.
0: Jo,
1: neohýbají nohy. Chodí jak fošná.
2: Oni neohýbají nohy?
1: Nevšimněte si, že oni chodí, jako by neměli kolenní klouby.
0: Ale já ohýbám nohy.
1: Ty vole, tak to jste byl vědom, jste měl kapuci. Ne, kouřím a přišel takovýhle neohýbač právě za mnou a říká, a jela mu brada hodně, jo, a říká, dneska tady má koncert Izomandias. Říkám, prosím. Izomandias. Říkám, ne, já tady mám stand-up. On říká, jak dlouho? Jako říkám, co jak dlouho? On říká, jak dlouho tady je ten klub? Říkám, no už 3 roky. A on mi říká, ty vole, ten čas běží. No, že frajer zapomněl 3 roky života. Jako, jo.
0: To je, přátelé, ideální příležitost si ho zahrát.
3: Ranní show Evropy 2.

0: Izomandias v ranní show na Evropě 2, jak se žije Kozubovi. Co vy a vlastně tahle muzika, Izomandias?
1: Jako fandím. Musím říct, že fandím, ale nerozumím.
0: Jo.
1: Víte, jak to je?
0: Je to srozumitelně obtížné. Je srozumitelností. Někdy rád by si člověk zaspíval, že?
1: No.
0: Takhle ono upřímně my neumíme ani, když se zpívá normálně ty texty. Jo. Teď královnou jsem já, jo?
1: Co jste říkal?
0: Hold mi zdává Řím a dál já jíždím přes senát. No tak.
2: No, vidíš, jak to umíš hezky.
0: Toto zrovna jsem trefil, ale jinak jako je to bída.
2: To je prostě tvoje oblíbená písnička.
0: Dobře, a ten Izomandias a obecně tahle ta moderní muzika.
1: Víte co, jako tím, že já třeba dělám ten folk s Jirkou Krhutem, kde ta čeština je trošičku tak, že nás baví a tak si s ní hrajeme, tak já trošičku pak mám problém, že nerozumím jako některým rapovým textům, ale já mám ve stand-upu takovou část, kdy trošku si z toho jako lehce dělám legraci z té nesrozumitelnosti a zrovna tam používám třeba Bena Kristová, jo, jako písničku jednu a to mám Bena rád. A měl jsem tu možnost s Benem se potkat úplně náhodně na charitativním hraní pro děti jsme hráli a já jsem měl jsem tu šatnu a tam napsané Kozub, Krištof Javovajo, nebo jak se to říká, jo. A Malátný. Jo, my máme rádi víno, známe všechny.
0: Víno víme.
1: A já jsem říkal, tyjo, teď tam vidím toho Krištofa Javo a říkám, tak tyjo, jestli on ví, že si s něho dělám prdel, ve stand-upu mě zabije. Tak jsem pootevřel ty dveře tak lehce ostravský, teď to musím říct při posraně. A jak jsem nakoukl skrze tu škvíru, tak jsem viděl jakoby ty vlasy, ten, jakoby ten mob, to byl Ben, on měl dready. A já ho mám rád, jo, to říkám, já mám fakt rád. A teď jsem takhle nakoukl a on na mě ukázal prstem a řekl, hej ty! A já, tak, a teď mě zabije, on to někde viděl, rozkope mě úplně, říká, tak tebe mám nejradši. Takže takhle, a já tak pokrytecky, pojď sem, ty kluku, já ti fandím. A přitom rok na něm vydělávám prachy, no.
0: No, já bych se chtěl vrátit k jinému podobnému raperovi z té líhně, když je trochu mladší než Ben Kristoval, a to je Kellyn.
1: Ano.
0: Protože včera, přátelé, včera byl v televizi první díl Superstar a já vím, že vy umíte hezky zpívat, tak jestli byste se k tomu potom vrátil, za chvíli jsme zpátky.
3: Ranní show Evropy 2.

0: ranní show na Evropě 2, jak se žije Kozubovi.
1: Ano.
0: Tak, Štěpáne, včera první díl Superstar, asi jste to neviděl.
2: Neviděl.
0: Jaký máte názor na tyhle ty castingový show, že lidi jdou zaspívat před porotu a čekají, co oni na to?
2: Jako, já to vlastně obdivuju, já bych tady tuhle kuráž neměl, jako jo. A většinou jsem si
3: neměl
2: i všiml...
3: Neměl jste pnutí?
2: Pnutí jsem neměl, tak mě nevzali ani přes casting, já jsem tam byl, ale jenom chci říct, že... Já obdivuju to, že třeba někdo má hudební hluch, vyloženě, jakože fakt třeba neslyší, že neslyší,
0: ano. Jo,
2: že mu to ani doma neřeknou, asi ho nemají rádi, nebo nevím, prostě ho tam pošlou. A on se tam třeba někdo postaví a teď to fakt jako myslí upřímně,
0: no.
2: Ale vůbec se to jako netrefuje. Tak tohle trapno, já bych jako nevydržel vlastně. Takže já mám nejradši ty hvězdné pěchoty, na tom já jako si potrpím hodně.
0: Rozumím. A vy kdybyste... šel před takovou porotu,
2: ano.
0: Tak byste zpíval jako svojí, v té nostalgické rovině byste byl, anebo byste to tam jako napálil něco?
2: Tak já bych dal něco, co znají všichni, takovou taneční, jako třeba, něco od Orlíku, nebo něco takového, co mají rádi všichni.
0: Jo.
2: Jako, jo.
0: Myslíte, že to mají rádi všichni?
2: Tak já jsem o tom přesvědčený, ne?
0: Tak já mám rád Orlík, jako ten hrad a prostě přehradu, já tam chodil celé dětství, trhovky.
2: No, přesně, o
0: já
2: tom
0: to
2: mluvíme.
0: Já to miloval, ano. Ale přece jenom Orlík jako kapela.
2: Ne, tak Řezníka, něco jemného prostě, folk takový.
0: Řezníka jsme asi nikdy nehráli.
2: To ani nedělejte.
0: To nejde.
2: To nechcete.
0: Že ne? To se nedá pustit.
3: Já jsem taky měla takový období, kdy jsem to docela poslouchala.
0: Řezník
3: ale...
0: se nedá pustit.
2: Vy jste poslouchala taky. Kačí?
3: Ano, ano, i tím, co jsem si prošla.
0: Přátelé, Řezník může být, ale pouze v úterý v 7.17.
3: Amen.
4: Ranní show Evropy 2.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A Seko Bianco nebo Rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
12: Není odpoledne jako odpoledne.
3: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napídavě, ty to zkazíš.
12: Odpolední show s Tomášem a Zorkou na Evropě 2.
13: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
14: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
13: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
14: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
13: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
14: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
12: Největší hvězdy našeho éteru jste vy.
1: Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
15: A můžu ještě něco říct?
1: No povídej.
15: To nejlepší rádio na světě.
1: A dáme. Bez generace E2 by to nešlo.
15: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
16: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota.com/domanski.cz
17: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslava

0: 9:15. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Se Štěpánem Kozubem jsme před chvíličkou otevřeli téma Superstar. Já bych navázal teda. Mm-hmm. Poté, co se Štěpán odpojil a žije si svůj život zase.
1: Svůj ostravský život.
0: Ať už dělá cokoliv. Já bych navázal tady ve studiu. Já jsem to včera viděl. Mm-hmm. Včera jsem se rozhodl pro takový návrat do minulosti. Takový to dnes. A normálně jsem si to pustil v televizi. Chtěl jsem to jako znovu zažít.
1: Našel si ovladač, vložil si do něj baterie pustil si z TV.
0: Tak prostě tě mám dceru, ne? Takže koukáme na Netflix, na pohádky, na Disney. Mm-hmm. Ale je fakt, že abych si pustil takový program v televizi, že to dlouho nebylo. Takže jsem se podíval na televizní noviny celý. Mimochodem, Lucie Borjová, Ray Korantenk. Normálně jsem měl takový ten pocit klidu, že je všechno, jak má být. Aha. Že je všechno na svém místě. Lucie, Ray, úplně stejný jako vždycky, zábavní a hvězdní, úplně super. Teď oni mluvili o tom, že to začíná Superstar, takže jsem si to dal. Byl sport, počasí, reklamy, sponzoři a začalo to. A no a dal jsem si to i s těma breakama reklamníma a musím vám říct, že to je skvělý. To znamená, koukal jsem, manželka koukala, všichni jsme koukali, nebo takhle, manželka a já, dítě spalo. No a spíš nechci mluvit ani o tom pořadu jako takovým.
1: Prostě chceš vynést do nebes reklamy.
0: No chci říct, že vlastně během reklam my jsme se normálně jako bavili o tom, co jsme viděli.
1: Jo, jo, jo.
0: Což v pořadu jinak není čas. Takže já byl zkontrolovat dceru v jednom breaku, v druhém breaku jsem byl čůrat pes. Prostě bylo to takový jako najednou starodávný. Mm-hmm. Bylo to prostě strašně fajn.
1: Ale to je dobrý, že si jako mezi tím můžeš to rozebrat.
0: Tak, rozebrat. Dobrý. Skočí si pro jídlo, pro pití tohle.
1: Akorát to skončí v jednu ráno.
0: Tak, to jsem právě byl jakoby překvapený, vlastně pozitivně. Já jsem byl zvědavý, kolik to skončí. A mám tu informaci 22:38.
1: Tak to je v pohodě.
0: To není tolik, že jo?
1: To není.
0: Když to začíná 20:20, má to 2 hodiny, tak to vlastně jenom 18 minut reklam v celý tý show. Mně zase nepřišlo tolik.
1: Takže je to i příjemně rozvrstvený, si chtěl říct.
0: Nevím, nedokážu říct tak, jak to bylo pro mě takový nový, takže...
1: A jak jsi se sám sobě líbil?
0: Takhle.
1: Co říkala Monika?
0: Tak, co říkala Monika? Seděl jsem celou dobu vedle svojí manželky a ta furt. Ne, v televizi nemůže být chlap s nahejma rukama. Nemůžeš mít nahé ruce. Chlap nemůže mít nahé ruce v televizi.
1: Dobře, ale to ti vybral snad jakoby stylista, ne?
0: No právě.
1: Takže to jde za ním.
0: A Monika, ty vole, co ti to ten Filip zase dal? A říkám, bylo horko, tohle byly 40, ona, dobře, ale nemůžeš mít v televizi. Pak mě z toho trochu vytáhl Kelin, který si sundal bundu a byl taky v nátělníku, nebo respektive byl v nátělníku. A ona, takže ten přišlap ve dvou vydáních za jeden večer. A já byl úplně šťastný, že byl v tom nátělníku ten Kelin, že jsem tam, i když teda Kelinově 25, jo, nebo kolik.
1: Jo.
0: Takže my jsme řešili tyhle věci, no. A vždycky, když jak periferně, vždycky jsem se objevil v záběru a vedle mě jsem viděl tu Moniku, jak si dala ty ruce před obličej.
1: A
0: já. A pak já tam, wow. A ona, nedělej to wow. Fakt ne.
1: Ještě, že jí máš.
0: A já si ale nemůžu pomoct. Ne, prostě klid, wow, ne.
1: A příštím díle zase budeš polonahej?
0: Nevím. Já nevím, co mám příštím díle. Ranní show, dobré ráno.
2: Ahoj, tady Luca.
0: Ahoj, Luco.
2: Včera jsem poslouchala ranní vstup, kdy Katka vykládala taky o té Superstar, vlastně, že se jí to líbilo a že to bylo super, tak já musím souhlasit, je to skvělý. Kelin tam je opravdu jako takovej ťuťánek. Leo, že je velice sympatický. Asi mi ani nevadilo to, že měl holý ramena, jak říkala Monika. A musím říct, že celkově ta Superstar působí fakt jako skvěle, je to superově udělaný a porota i Palo samozřejmě nesklamal, Eva Farná mu tam taky pěkně dává do těla, takže musím říct, že za mě je to fakt úplně skvělý.
1: A co jste říkala na Pala, který se zatančil i? To podle mě ještě nebylo.
0: Jak zatančil?
2: Nebylo.
0: On tam tančil?
1: No, myslím, že jo.
2: Jo, zatrsal si trošku.
0: Jo, jako za tím stolem.
1: Jo.
0: Pravda,
1: ukázal svou lidskou tvář.
0: Je teda pravda, aby to tak bylo trochu pozitivní, tak kdykoliv se objevil Palo, tak moje žena zase vedle mě. Já ho miluju. On je nejvíc. To jsem slyšel třeba 30krát za ten pořad. Já ho miluju.
2: Palo, Palo tam musí být, ten tam nesmí chybět. Já, to je samozřejmě.
0: Přesně, to říkala žena. Tam, kdyby byl Palo, tak to se nedá na to koukat. A ona vždycky, když udělal nějaký jenom výraz, ona, já ho zbožňuju. No to je nejvíc, to je prostě nejvíc, podívej se na tím, to je nejvíc. Takže Palo byl jako miláček u nás v obýváku. No a co jste říkala těm výkonům?
2: Myslím si, že super, jakože fakt jsem koukala. Je pravda teda, že některé výkony se mi fakt líbily hodně a nepostoupily.
0: Co tomu říkáte?
2: Chápu to, že prostě v dnešní době už jsou fakt lidi jako dobří a bohužel nemůže postoupit každý. No.
0: Ano.
2: Je to omezený.
0: Mně v noci psala Adela Gondíková, superstar, vynikající, ty některé holky zpívají neskutečně, souhlasím. Jo. Ale i kluky nemáme marný. Já bych s dovolením, aby pro lidi, co vůbec netuší, já bych s dovolením pustil záznam jednoho výkonu, který vlastně uzavíral včerejší castingový díl. Přišel po 14 hodinách, přátelé. V 8 ráno to začalo, to natáčení, a po 14 hodinách, teď si spočítejte, kolik je 8 plus 14? 22, já vám řeknu.
1: Děkujeme.
0: Přišel prostě 15-letej Nikolas Draškovič. Jo. A po 14 hodinách takhle zaspíval.

0: No, tak co?
1: Hustý,
0: ne? Frajer. 15 frajer. Let, pozor. Nikolas Draškovič postoupil teda, jo? To je jako dobrá zpráva, že postoupil. To už by bylo asi moc. Takže tenhle ten kluk v 15 letech takhle zpívá. Moje žena, to je ten mladý Michael Jackson, jo?
2: Je to tak.
0: Tak jo, tak
2: inkarnace.
0: To nevíme, ale každopádně se nám to moc líbilo. A moc děkujeme za váš telefon, děkuju.
1: Ano, ano, mějte se hezky.
0: Papa, ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj.

0: Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, je tady Svět podle Koháka. Jakube, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Jakube, máte asi, jak tady se rozmáhá
2: vykání. Ty jsi se do toho zamotal.
3: Ještě jsme neunikali, to je snad jediný.
1: Ano.
2: Ale už jsme unikali v životě několikrát. Z ovšemetých situací.
1: Jakube, šel jsem a řekl mi,
2: ano.
1: Co má na srdci.
2: Takhle, my jsme vlastně vůbec neprobrali nějaký prázdniny, že ne? Co prázdniny, Hergo? Má nějaká příhoda nebo něco se tam stalo?
3: No tak já můžu krátce z nizozemského letiště. Ale
2: krátce to bude na hodinu.
3: Ne, ne. Seběhla se tam eskorta, protože prohledávali nebezpečný podezřelý kufr.
1: Ano.
3: My jsme stáli přímo za tou rodinou, které se to stalo. A představte
2: si... A co jste jim tam dali do toho kufru?
3: Ne, představ si, tam byl 17-letý kluk a on si do kufru zabalil samopal.
1: Ne.
3: Ale takovej ten do vody. On měl ten do vody, ale oni to na tom skenu nepoznají, jestli je to opravdický nebo neopravdický samopal.
2: Oni nepoznají plast a železo.
3: Nepoznají plast, jenom že prej, dneska už se dají vyrobit i samopaly z plastu.
2: Pozor, to je pravda.
3: Takže to tam se běhla celá eskorta a vyndali obrovský prostě samopal, který byl svítivě oranžovo-modrej.
1: No.
3: A to je celý.
1: A teď pozor, on mohl pokropit celý letiště,
2: že jo? Přesně tak.
1: Všechny mohl pokropit.
2: Ano. A když jsme u té vody, já mám taky příhodu teda, jo.
1: Ano.
2: My jsme byli s rodinou jak v Norsku. V Norsku to bylo. A tam se procházíme, byla zima, jo, protože my jezdíme do zimy, když je horko, že ano, logicky. Bylo tam třeba, nevím, 12 stupňů, jo. Voda samozřejmě zřejmě ledová, jo. A jdeme potom v Oslu po nábřežíčku a najednou můj syn říká: tati, pojď, rozeběhneme se a skočíme do vody. Jako z toho mola.
1: No.
2: Tam samozřejmě se nikdo nekoupal, byla zima jak prase.
1: No jistě.
2: Já mu říkám, co tě to napadlo, jako proč, nebo co? No pojď. A co je ten důvod? A on, no pak vylezeme ven, budou na nás všichni koukat a budeme vypadat jako blázni. Mi řekl.
1: A já
2: jsem řekl, teď to vypadáme i tak, že se kvůli tomu nemusíme skákat do vody.
0: Leoš Mareš.
4: Evropa 2.
0: Katka Říhová.
4: Ranní show Evropy 2.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz
0: Evropa 2, 88.2 a 105,5 FM.

0: máme, hele.
1: Kromě ty ozvěny.
2: Co se to stane?
3: Podle mě vytažená i trojka.
2: Jo. Ne, není, Marti, je to asi moje chyba, asi možná mi káplo zde ze záchodu, prostě kapka vody na pult.
1: Na vody.
2: Tady se něco zmáčklo.
0: Něco tady káplo.
2: Ten zvuk je hrozný, že jo?
0: Je to zvláštní, nevím, jak to
1: jde. No tak se zhoříte.
2: Asi jak končí raní show, tak se zhoršil zvuk.
0: To jsi udělal schválně, Leoši.
3: Ono se šetří právě mezi.
0: Já myslela, že nám fandíš.
2: Ne, musí být, pojď sem, Martíne, miláčku, pojď sem. Řekni to do vysílání.
3: Já nevím, já na to koukám a nevím, co je špatně.
2: Něco je špatně.
3: A tak třeba to lidi neslyšej blbě.
2: Ne,
1: ale ty zníš dobře, ty jedinej máš dobrý mikrofon.
3: Díky moc, Káťo.
1: Ale fakt.
0: A to není jeho, ale zásluha.
3: Je to moje zásluha.
2: Tady není, tady něco
1: předtím. Koťák jedinej z nás je normální.
3: Ale vy mě stáhnete sebou, vy mi to pěstí.
2: A jo, Koťák je jedinej normální. Počkej, ukáčkej.
3: Koťák je jedinej normální.
0: Já se neslyším vůbec, je to možný?
1: Já taky mluvím.
2: Přátelé, slyšíte, že Koťák je jedinej, který je dobrý.
3: Jedinej normální.
0: Raz, dva, tři, raz, dva, tři.
3: Sympaťák.
0: Neslyším, nosím mikráku, se neslyším.
3: Tak jo, přátelé, nebojte se. beru to do rukou.

0: Ed Sheeran a Bad Habits. Bad Habits neboli špatné, řekněme, návyky. Máš nějaké Bad Habits, Ivanko?
1: Bad Habits mám určitě. Hele, já jsem si dřív kousala rty. Někdo si jako třeba, nevím, kouše nechty.
0: Jako tak,
1: já
0: jako
1: jsem si, tak jako by jsem si
0: smyslně,
1: prostě...
0: Smyslně?
1: Právě, že bohužel ne. Smyslně, já. Nevím, kdyby mě u toho někdo viděl, jestli by mu to něco v tomhle smyslu dalo. Spíš vzalo, bych řekla, když mě viděl u toho.
0: Já jsem včera byl pozván do jednoho podcastu, my jsme si právě povídali o takových, jako kdyby nějakých, řekněme, no nechci říct, bad habits, ale úchylkách možná.
1: Kinkies.
0: Takový zvláštnosti, no, že někdo, já nevím, určitý typy věcí, já nevím, třeba jako by očuchává, že jo, nebo takhle. No a jedna z těch dam, která tam byla, tak říká, že si olizuje konečky prstů. Že prostě hrozně nemá ráda pocit jako vlastně suchých konců prstů, že se jako kdyby volizuje.
1: Musí mít velký typ, zvláštní. Možná bad habit, nebo good habit, má jedna žena, kterou jsem dneska potkala u Smíchovského nádraží. Zdravím, teď paní, o který nevím, jak se jmenuje, ale víš, co se mi dneska ráno stalo? Bylo to strašně milý a zároveň strašně zvláštní. Já prostě jdu, mám sluchátka a jako jdu si. Jo, čekám pak na taxíka, koupila jsem si kafíčko, čekám na taxíka. A teď jdu pomalu a teď si vybírám písničky a někdo mi šahá na záda. Otáčím se, paní neznám. A tak si vyndávám rychle ty sluchátka. Jsem si říkala, něco se děje, nebo někdo chce pozdravit třeba. A tak. A paní říká, vy máte vzadu cedulku, můžu vám ji zastrčit, ale už ji zastrkávala. Cedulku za krkem. A já, mě to přišlo teda strašně milý. Zároveň si umím představit, že někomu by to přišlo strašně nepříjemný, když přijde jakoby člověk a opravdu ti šáhne, takhle už prostě za krk mi šáhla.
0: Ty jo, to je divný,
1: a tohle, co vidíš, tohle to mi dala prostě takhle.
0: Hele, a kde máš ten náhrdelník, co jsi měla?
2: Je, že ty to chyb občas nezapomeneš, že máš mámu.
3: Mámu je třeba vytáčet denně.
2: Ale já jsem zase vytočená.
3: Říká Tomáš Zástěra.
2: Ano, synáčku.
4: Nazdar.
2: Ahoj.
3: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
2: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
3: A vy jste vždycky u toho.
2: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
3: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
2: A přijeď, hele.
4: Jo.
2: Nazdar.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
11: Love Island je zpátky.
12: A tentokrát?
11: Plný svodů a zakázaného ovoce.
12: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
11: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
13: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
14: Jedna noc, která všechno změnila.
4: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
14: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
15: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
16: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic-Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Originál mezi Comic-Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic-Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
17: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
18: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
17: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
18: Tohle si nesmíš nechat ujít.
17: Kompletní program najdeš na piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 3. září, svátek má Bronislav a od mikrofonu zdraví Koťák a Ivča.
1: Dobré ráno.
0: Ivanko, je to tady, tvůj splněný sen.
1: Ježišmarja.
0: Princip nemluvného taxikáře přichází do Spojených států. Ano. Cybercab se to bude jmenovat a je to dvoumístné robotaxi bez volantu a bez pedálů a Tesla ho chce zapojit do své taxislužby v rámci jízd v texaském Austinu.
1: To znamená, pro mě jako pro koncového zákazníka, já si objednám přes nějakou aplikaci a teď dojde nějaký jako něco jako smart.
0: Ano, bude to smart.
1: Bude to smart a teď jakoby já si tam vlezu a...
0: No tak standardně, jako jsi zvyklá, prostě aplikací zadat, kam chceš je, tak tam prostě přijdeš, a vyplníš nic, to, akorát pro tebe nepřijde ten řidič, který bude třeba nepříjemný, nebo bude mít blbý řeči, prostě, i když ty si ráda povídáš.
1: Já teda, ale, já když mám dobrýho taxikáře, tak my vymyslíme třeba i různý vědecký věci, povíme se o životě.
0: Elon Musk tady slibuje, že ta budoucí prodejní cena, teďka je to v nějaký, jako řekněme, testovací fázi, což znamená, že dnes to celé začíná, bude to vozit pouze zaměstnance. Že takový to, že to otestuješ na svých lidech, víš, že by to náhodou, ano, že by to náhodou nefungovalo, tak to prostě otestuješ na zaměstnancích a v budoucnu by to mělo stát 30 tisíc dolarů, tenhle ten taxík, takže by si vlastně, já nevím, třeba jakou flotilu mohla pořídit.
1: Mně to připomnělo takovej ten, já nesnáším takový ty šovinistický fóry a musím teď připomenout svého otce, který vůbec teda není šovinista, on je spíš jako feminista a miluje ženy a dokáže podporovat, ale když vidí, prostě má nějak zakořeněný, že jak na začátku 90. bylo velmi málo žen na silnicích, tak zmatkovali, že jo. A podle mě my jsme to, ta naše generace už to trošku zlepšila, ale zkrátka je zakořeněno, že ty ženský za volant jakoby nepatří a táta vždycky říkal, žena za volantem, auto bez řidiče. Tak teď konečně bude mít auto bez řidiče.
0: Ježiš, to je zlý.
1: Je, no.
0: No s tím je pochopitelně nesouhlasíme, protože je dokázáno statisticky, že ženy jsou lepšími řidičkami, děkuju, než jsou muži. No a teď už se dostaneme k dalšímu bodu dnešního hudebního programu, protože možná si pamatujete single, který se jmenal Polety.
1: Ano.
0: Sebastian Atmo Music. To je takových 15 let zpátek. A máme tady Reunion,
1: která se jmenuje Levandule na Evropě 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A Kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
12: Necítím se psychicky dobře.
13: Já už to nezvládám.
14: Potřebuju poradit.
15: Nejste na to sami.
16: Dny pražské pomoci a péče.
17: Veletrh sociálních služeb.
18: Duševní zdraví.
19: Rodinné poradenství.
20: Služby pro seniory i pečující.
21: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
22: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
23: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
24: Více na praha.eu.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
25: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
26: Do Brna, do Prahy.
27: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
28: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Děbina, to byla pantofle z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin 45 minut. K tomu svátek má Bronislav a tenhle ten single se jmenuje Fly, Quavo, Lenny Kravitz. A když jsme u toho Fly, mám tady zmínku o věci, které se říká, počkej.
1: Fly.
0: Blubing.
1: Co pa to je?
0: Blubing. Je to, představ si, takový ten velký nafukovací polštář. Hele, nejvíc na tom mastí Jackass. Jestli znáte Jackass, Jackass se teďka zase po 20 letech vrátili, zase opět natáčej.
1: Počkej, ty samý kluci už musí být asi třeba 55-letí muži.
0: Jsou šediví, no.
1: Jsou šediví,
0: ale je to zábavný, stále dělají ty zajímavý prdlý věci. No a jedna z jejich oblíbených věcí je, že představ si takový ten velký nafukovací polštář. Do toho polštáře skočí dva tlustěši a toho člověka, který leží v tom polštáři, vystřelí prostě úplně do nesmyslné vejšky a oni mají paintballky a střílejí do něj paintballkama,
1: no,
0: nespadli do té vody.
1: Člověk se ani nechce smát, koťák.
0: No a tenhle ten blooping teďka normálně trhl rekord v Guinnessově knize rekordů, kdy se jeden člověk nechal tímto stylem, tímto způsobem vystřelit do 27 metrů vysoko. To je 10-patrový barák.
1: Ty blá, to je strašný, tak to je nebezpečný.
0: To by přeletělo Hagibor tady úplně.
1: No, to by přeletilo. V příští hodince vám ale chci i vám, posluchačům Evropy 2, i tobě, koťáku, připomenout něco, co si určitě pamatujete. Dlouho jste to neviděli.
0: Malou násobilku.
1: Starali jste se o to a teď se to po 30 letech vrací zpátky. Co to je? To je taková malá hádanka s Evropou 2.
0: Je to Tamagotchi?
1: Jo, jak to víš,
0: já jsem dobrý story.

0: Black and White, takovýhle song na Evropě 2 jsme zahráli. Teď vám zahrajeme trošku, jsem chtěla i zahrát na ty nervy, aby to bylo trošku napínavý. Chtěla jsem mluvit o jednom, o jedné hračce, která byla známá v 90. letech a teď se opět podle Korejců vrací do módy. A ty si řekl, ty si hned to prostě odhalil, ano, je to Tamagotchi, no. Je to Tamagotchi.
1: To já se teda hrozně moc omlouvám a mě to teda udělalo velkou radost, protože jsem s tebou doslova na Wi-Fině. Říkám, co by to tak mohlo být, no tak jako o Tamagotchiho jsme se starali.
0: A Tamagotchi jsme se starali,
1: ano. Přátelé, shodou okolností, my si tady vezmeme do vysílání naši kolegyni přes barák, přes dveře. Marta Jandová, dámy a pánové. Marti.
2: Ahoj.
1: Počkej,
0: teď se slyšíme? Krásné dopoledne. Bavíme se tady o Tamagotchi. Pamatuješ si Tamagotchi?
2: Pamatuju se na to a nechtěla jsem to mít, protože mě by to určitě chcíplo.
0: No tak, vidíš, mě to taky chcípalo vždycky. No.
2: Teďko už ne, teďko už jsem dospěla, máme 3 psy, 2 potkany, rybičky, žížaly, o všechno se starám samozřejmě pouze já.
1: Co to bylo vlastně za zvíře Tamagotchi?
0: To jsi mohl buď vybrat, jo. Nebo to byla nějaký kuřátko, pak se z toho stávalo myslím, slepice, ale pak byly takový dražší, ty měly nejdražší děti ve třídě a to byly Tamagotchi, já taky ne, a to byly Tamagotchi, kdy jsi z 10 zvířátek si mohl vybrat. Byl tam dinosaurus malej, pak něco.
1: Počkej, no. já tam na jiný podkres.
0: Jakej? No, a hele, ale taky nám to chcípalo, ale bylo to skvělý. Tak teď prosím vás, v Tokiu, s váma je to těžký vysílat, jako když do toho děláte zvuky, ale teď v Tokiu vymysleli, že se to vrací prostě do módy a teď místo toho, jak to vypadalo, to mělo tak 3 cm, že jo, 4, tak se dělají prsteny Tamagotchi.
1: Co?
0: Ty jsi pořád svojí Luci nepožádal o tu ručku,
1: že bych říkal si Tamagotchi prsten.
0: Že by si spokleknul s Tamagotchi?
2: To určitě řekne ano, teda.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
6: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem CZ. Sparta. Tečka.
7: Oh, Father, tell me.

0: Sponzor Časomíry je typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. typcars.com.
1: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2 a jednu minutku po 10. hodině Káťa Říhová a zprávy.
2: Hezké dopoledne, většina českých škol už omezuje používání mobilních telefonů. Zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes už k tomu přistoupilo přes 90% všech základních i středních škol. Vyplývá to z šetření ministerstva školství. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až ke 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání, příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. Teď už se hlásí Zuzka.
3: Město až na Chebsku začalo po končící rekonstrukci zhruba za 200 milionů korun napouštět městský bazén. Po dokončovacích pracích a vybavení nábytkem by se veřejnosti měl otevřít v říjnu. Opravy původně měly trvat 18 měsíců a stát zhruba 160 milionů korun. O 4 měsíce se ale prodloužily. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Praha chystá páté metro. Z Bohdalce na nákladové nádraží Žižkov by se lidé díky němu mohli v budoucnu dostat za pouhé 3,5 minuty. Metro E by mělo propojit Smíchovské nádraží a zatím neexistující terminál sever.
0: Evropa 2. Kde to stojí?
2: Na D1 aktuálně počítejte s kolonou na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony se

0: je Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2. Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 tisíc. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
7: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy vinné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
8: Love Island je zpátky.
9: A tentokrát?
8: Plný svodů a zakázaného ovoce.
9: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
8: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
10: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
0: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, od mikrofonu vás zdraví Koťák a taky Ivanka. Máme za sebou léto, což znamená, že bychom mohli vyhodnotit Songs of the Summer, tedy písně léta. To je taková věc, kterou celosvětově vyhodnocuje platforma TikTok, tedy co je ta celosvětová píseň léta roku 2026. Velmi těžko se to typuje, ale já začnu jakoby od lesa. Tato píseň, která se stala vítězem tohoto letního songu roku 2026, je písnička, která byla použita ve více jak 42 milionech videí a která dohromady nazbírala více jak 55 miliard zhlédnutí. Díky tomu se vrátila do hitparád po celém světě, včetně Billboard Global 200, kde strávila posledních 21 týdnů. Dámy a pánové, co by to mohlo být? Na Spotify má 1,8 miliardy přehrání a je to skladba interpretky, kterou máme všichni velmi rádi.
1: Není to Zara Larsson?
0: Zara Larsson to není, ale...
1: Není to Bruno Mars, jo, to není interpretka.
0: Zara Larsson, řekl bych, že žánrově seš velmi blízko.
1: Je to popík nějakej.
0: Je to žena, která chodila s člověkem, kterému jsem ve fitku podával kotouč.
1: Je to Katy Perry?
0: Je to Katy Perry, ano, přátelé. Tohleto je single, který vyhrál Summer Song léta 2026.
1: Což teda je skvělý to vědět, ne, nebo já jsem to nevěděla, je to úžasný, moc děkuju, ale samozřejmě podle mě si teď lidi z toho odnesli spíš to, že si Orlandovi Bloomovi opravdu, ty jsi mu opravdu podal kotouč, jak těžký kotouč.
0: Hele, je to tak, 20 jsem mu dával.

hit letošního léta Katy Perry v éteru Evropy 2. Máme 10 hodin 29 minut. No a pokračuje Ellen Walker, Ava Max. No a za chviličku pro vás máme další speciality vysílání Evropy 2.

0: Hitleroy Pieces, Evropa 2, máme 3. září.
1: 3. září a to je čas, kdy my s Koťákem rádi takhle při dopolední třeba představujeme nějaké vynálezy. Ty jsi mi včera zrovna říkal v nějakém kartáčku, který je docela drahý, ale umí už úplně všechno včetně.
0: No, ale má kameru a stříká ti do pusy.
1: Ano, natočí ti ústní dutinu a já mám teď, neříkala bych tomu vynález, ale je to jako nová věc, která mi přijde úplně absurdní a jsem zvědavá, co na to řekneš. Asi znáš značku, která se jmenuje prostě Chanel, no, tak jako tu známe.
0: Chanel znám.
1: A to jsou drahý kabelky, drahý věci, drahý boty. Chanel udělal nový boty. Ty boty vypadají tak.
0: Jsou pro kluky nebo pro holky?
1: Podle mě jsou pro nikoho teda spíš, ale myslím si, že byly zamýšleny spíš pro holky. Jsou to boty, při kterých ale vaše chodidlo je na zemi.
0: No, to je správně, ne? Nebo dneska se říká, že, nebo?
1: Dneska se říká, že bys, když máš botu, přeci, že máš mít jako normálně jakoby v té botě tu nohu, ale tady ta bota vypadá tak, že prostě jsi na zemi, akorát máš
0: jenom něco na patě.
1: Máš na patě takovou věc. Což v tomto případě si říkám, Chanel dobrý, proč ne, ale zase, víš, jakoby koupit si boty, který vůbec... jako, že ti tu službu neudělají.
0: Jsou hodně drahý tyhle ty boty?
1: Jsou hodně drahý, no tak jsou to Chanel. No já myslím, že Baťa by se obracel asi.
0: No tak, když jsme u těch bot.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak kdysi vznikly holinky.
3: Ahoj, já jsem botník, já jsem váš šéf, no a dneska tady přivítáme naší novou kolegyni do sbírky.
2: Ahoj.
3: Ahoj. No je to výstřelek nové technologie, gumová bota.
2: Já ale nechci být gumová bota.
3: Snad si nemyslíš, že by si tě pán bral třeba nahoru jako pohorku.
2: Mě řekli ve fabrice, že budou rukavice, rozumíš? A teďka prostě si do mě strkají nohy.
3: Nezlob se, ale ty jsi naivní. A co jsi myslel, že do tebe budou strkat?
2: Podívej se, já jsem vyrobená z prvotřídní gumy. A myslela jsem, že budu, protože do mě prostě budou strkat jako ruce. Jo, a že prostě budu gumová rukavice. Ale ne, že mě bude strkat nějaký rybář nohy. Já nechci být gumová bota, nebudu holinka.
3: Buď ráda, že si nedopadla jako pan kondom.
4: Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzyka. Jazzy a Chris Lorenzo. Europa vie. Maximum nový muziky.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
4: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
3: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
4: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
3: pozorování
4: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
3: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
4: Od 11. do 13. září.
3: A vstup je zdarma.
4: Více informací na praha.eu.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne vránicí nebo žlučí.
5: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní.
0: Na Evropě 2.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Není odpoledne jako odpoledne.
10: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napínavě, ty to zkazíš.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
11: To v těch dlouhodobých vztazích i pracovní bývá.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
11: Tak Zorko, tady to jsi zapila. To je vražda humoru napsala.
0: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
12: Ježíši, to je trapný, to mi říkali na základce, pak Tomáš, to je trapný, opravdu.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
11: Buď to v kanále, který s námi pořád. Evropa 2.
0: Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartianky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma. A navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Posloucháte Evropu 2, my se tady s Koťákem už loučíme, uslyšíme se opět zítra mezi 9 a 11 a je tu s námi Pavel Cejnar. Ahoj Pavle.
1: Nazdar.
0: Tak co dneska? Co nabídneš posluchačům Evropy 2?
1: Mám jeden dobrý tip. Mm-hmm. Když budou stávat a poslouchat ranní show Evropy 2, tak co si velmi rychlýho u toho můžou dát, řeknu za chvilku.
0: Za chvíli Pavel Cejnar a my zítra. Těšíme
2: se. A my vám teďka ještě naservírujeme pozvánku do kina, jakožto každý čtvrtek, kdy jsou filmové premiéry.
3: Evropa 2. Novinky v kinech. I've done
4: something new for this fight. Jason Statham je opět v akci. V thrilleru Vzpoura se jako bývalý člen speciálních jednotek a soukromý bezpečnostní specialista Cole Reed ocitne v pasti. Přímo před jeho očima totiž zavraždí miliardáře, kterého měl chránit, a z vraždy obviní právě jeho. Coleovi tak nezbývá nic jiného, než okamžitě zmizet.
5: I need to finish this.
4: Touha po pomstě a spravedlnosti zavede Cole na palubu nákladní lodi, kde zjišťuje, že smrt jeho nadřízeného byla jen špičkou ledovce v rozsáhlém mezinárodním spiknutí. Ve filmu Vzpoura nechybí fyzicky náročné akční scény, které už tak nějak patří k hereckému rukopisu Jasona Stathama. Ten se na filmu podílel i jako producent, a aby na diváky působila akce maximálně realisticky, točilo se na skutečné kontejnerové lodi. Akčňák Vzpoura je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Evropa 2. 80.

0: I tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Sponzor Časomíry je typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. typcars.com.
1: 2 minuty na zpátek, odbyla 11. hodina, do vašich uších hraje Evropa 2, teď zprávy a Káťa Říhová, jdeme na ně.
2: Pěkné dopoledne, vládní motoristé se dnes sejdou s premiérem Babišem. Nelíbí se jim navrhovaný deficit státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard. Minister Petr Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší. Americký prezident Donald Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv. Uvedl to na své sociální síti Truth Social. Jako odůvodnění uvádí, že strategický vodní uzel je nyní pod kontrolou Spojených států. A teď už má slovo Zuzka.
3: Plzeň posílí od září MHD pro snazší cestu do fakultní nemocnice Lochotín. Zavede novou trolejbusovou linku 49, která povede nemocničním areálem. Nemocnice se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst pro pacienty i zaměstnance. Bateriový trolejbus bude jezdit do nemocnice v pracovní dny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Český fotbalový reprezentant David Douděra opouští Slávii. Přestoupil do FC Cincinnati v nejvyšší americké fotbalové lize, kde už působí i další český reprezentant Pavel Bucha. Douděra se k týmu připojí po obdržení pracovního víza.
0: Evropa 2. Kde to stojí?
2: Zdržíte se na silnici 57 v Brumovicích na Opavsku. Provoz je tu řízen kyvadlově a

Ladívá čtvrteční, stále dopolední Evropa 2, 11 minut po 11. hodině a k tomu 11 vteřin, to je snad nějaký znamení. Martin Garrix, Adam Sheeranem, Imagine Dragons anebo Taylor Swift právě teď na Evropě 2.

0: pro ideální, pro uspěchaný a úspěšný rána. Protože léto nám pomalu končí, doufám, že ještě bude následovat nějaký babí léto, už přijde podzim, no a rána už jsou takový jako chladná a studená, takže je ideální teplá snídaně. K tomu samozřejmě Evropa 2, to je bez pochyb, ale představte si, že jednoduchý nápad je, ke kterému potřebujete jedno středně velký jabko, taky půl lžičky z kořice, jednu polévku lžící vody a můžete dát citronovou šťávu, ale nemusíte, to můžete vynechat. Jabko nakrájíte, dáte z kořici, zakápnete tou citronovou šťávou a trošku vody a dáte na minutu a 30 vteřin na nejvyšší možný, na nejvyšší výkon do vaší mikrovlnky a můžete okamžitě podávat a nebo můžete dát do lednice a je to dobrý i studený. Já to vyzkoušel a je to boží prostě. Lehký, je to hlavně rychlý, no a jak už jsem říkal, ideální pro uspěchaná a hlavně úspěšná rána. Tak když si takovouhle snídaní anebo třeba i sváču uděláte, přeju vám, ať vám chutná. Stejně jako dnešní čtvrteční Evropa 2. Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
3: Kdy je kuřák zarostlej, no?
2: Když mu dojde pěna na hulení.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
4: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Máme.
8: Kolik?
7: Stovku.
8: Na co?
7: Na koláč.
9: Koju.
8: Není zač.
7: Máme.
8: Kolik?
7: 300.
8: Na co?
7: Na kino.
9: Koju.
8: Není zač.
10: Máme.
8: Kolik?
10: 500.
8: Na co?
10: Na jídlo.
8: Není zač.
11: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
12: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo.
12: iPhony 17.
13: Laserové projektory.
12: Sluchátka Apple Beats.
13: A stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
17: Nenechte si ujít v České televizi.
18: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
19: Kdy máme ten abiturientský sraz?
20: Jak máme?
18: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
17: Rozdílné životy.
21: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
17: Společné vzpomínky.
22: Byla přece ve škole pokladní, ne?
23: A ty jsi primář.
17: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
1: Zpátky k muzice.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No, tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofle z Turecka?
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. You shot me so

0: Čtvrteční Evropa 2, za chviličku Ray Dalton, Alok, anebo Sarah C. a Martin Harek z Maxima muziky Evropy 2. Abych nezapomněl, dneska slaví svátek Bronislavové, taky Bronislavy, a dokonce jsem se dozvěděl, že jsou tací, kteří se jmenují Branimír, Branimíra, Branislav a Branislava. Tak velká gratulace, no a když už jsme u toho dne 3. září, tak se mně strašně moc líbí, že v Tunisku mají den vzpomínek. No a to si myslím, že není vůbec špatná věc. Tak když jste naposled vzpomínali, ať už na cokoliv, na své mládí, teďka už můžete vzpomínat, jaká byla třeba letošní dovolená, nebo na někoho vzpomínat, na něco, to úplně jedno. My každý den vždycky vzpomínáme hudebně na určitý rok. Dnes tomu nebude jinak a bude to zhruba asi tak za hodinku. To si nenechte ujít. A nebo dneska večer třeba na něco zavzpomínejte. Nechte se inspirovat. To vám radí Evropa 2. Je to skvělá věc. To vzpomínání.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzyka. Markdan a Raymond. Markdan a Raymond. Europa 2. Maximum nový muziky.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5. Stodůlky. www.toyota.com.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No, povídej.
5: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
8: Necítím se psychicky dobře.
9: Já už to nezvládám.
10: Potřebuju poradit.
11: Nejste na to sami.
12: Dny pražské pomoci a péče.
11: Veletrh sociálních služeb.
12: Duševní zdraví.
11: Rodinné poradenství.
12: Služby pro seniory i pečující.
11: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
12: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
11: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
12: Více na praha.eu.
13: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknotherm.cz. Parádam, pam pam.
14: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.

0: Saraxi a Martin Harych. Čtvrteční Evropa 2 za chviličku bere taky Cyril anebo Verona a čerstvé zprávy. Mám tady jednu takovou zajímavost. Co přiměje člověka odmítnout miliardu, jo? Člověka a k tomu ještě herce. Tak budu mluvit o muži, který se jmenuje Jim Parsons. Odešel z teorie velkého třesku na vrcholu slávy. A teď si vemte, vydělával $1 000 000 za epizodu, ale jeho osobní život se pomalu měnil v peklo. Sheldon Cooper mu přinesl životní úspěch i pocit absolutního vyhoření. A jak říká, znovu by prý do toho nešel. Co je zajímavý, tak cesta ke slávě byla opravdu trnitá. Než uspěl tady ten muž, tak 30krát ho odmítli. Dokonce teorie velkého třesku se málem nevysílala, protože pilotní díl vůbec neuspěl. Dokonce tam vyměnili postavu jednu. No a potom to najednou nabralo na obrácích a vůbec se to proslavilo vůbec po celé země kouli. No ale on, díky tomu, že začal hrát, tak přestal úplně pít alkohol a všechno ostatní, což je samozřejmě dobře. Dále držel přísnou nějakou bezsacharidovou dietu, aby byl takovej, jaký byl v tom seriálu. No ale pozor, potom se k tomu přidal stres a ten stres byl tak velký, že se až chorobně bál, že věty pokazí a různé takové ty hezké věci, které zažíval s rodinou, tak se změnily v hádky, nervy, drásající prostě život. Takže odpověď na otázku, co přiměje herce odmítnout miliardu, je velký stres. A to si myslím, že není jenom v herectví. Tak vám přeju, abyste žádný stres dneska nezažívali, abyste měli pohodu. K tomu vám dopomůže, doufám, Evropa 2.
1: Maximum muziky.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
1: Evropa 2. 88,0.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Minutu na zpátek odbylo poledne, čtvrtek 3. září, ladí vás Evropa 2, pojďme na zprávy. Kačka Říhová je má připravené.
2: Pěkné poledne, do Česka mají letos dorazit nové chřipkové kmeny. Podle epidemiologa Romana Primuly tak na ně budeme nejspíš o dost citlivější než na ty dosavadní. Po letech, kdy u nás dominovala varianta H1N1, by měla dominovat varianta H3N2. Policie na hřbitově v Lánech exhumovala ostatky Jana Masaryka. Někdejší československý ministr zahraničí zemřel v roce 1948 po pádu z okna Černínského paláce a od té doby jsou okolnosti jeho smrti předmětem různých spekulací. Policie doufá, že se jí pomocí nových metod podaří případ objasnit. Teď už vyrážíme za Zuzkou.
3: Klatovy, druhé největší město v Plzeňském kraji, zahájí koncem letošního roku rekonstrukci bývalého jezuitského semináře pod náměstím zhruba za 300 milionů korun. Jde o poslední objekt v historickém památkovém jádru, který potřebuje opravu. Je hotový projekt a každým dnem má být vydáno stavební povolení. Hned poté vyhlásí město výběrové řízení na dodavatele stavby. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Wimbledonská finalistka Karolína Muchová deklasovala na tenisovém US Open Britku Boutrovou a postoupila po čtvrté za sebou v New Yorku do 3. kola. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, která podlehla nasazené 15. Dianě Schneiderové z Ruska. Dohrávku prvního kola zvládla i Nikola Bartuňková, která porazila Egypťanku Šarifovou.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržíte se na silnici 57 v Brumovicích na Opavsku, provoz je tu řízen Kivadlově a na dálnici D11 směrem z Hradce Králové do Prahy. Čekejte komplikace na 31. kilometru, kde stojí nepojízdná dodávka.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Během odpoledne bude na naše území přibývat oblačnost, přehánky se objeví spíš ojediněle a hlavně na severu našeho území. Maximální teploty 21 až 25 stupňů na jižní Moravě až letních 27. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnar.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
1: Vymyslíme flashback. O ten ošizení nebudete, teď Jubel, anebo Matěj Smutný, tak pohodovej čtvrtek s Evropou 2.
0: Evropa 2.

Čtvrteční Evropa 2 a já tady mám příběh jednoho muže, který ztratil trpělivost s vysokými cenami benzínu a co udělal? Co se stalo? Řekneme si už za chvíličku, vyřešil to, no, skvostně. Nevím, jestli by to šlo všude, ale skvostně. Youngblood, ale teď tedy Swims.

0: Ladí vás čtvrteční Evropa 2, tak jak jsem slíbil jednomu muži, kterému je 650 let, je z Itálie, tak došla trpělivost, tam mají taky vysoký ceny benzínu, stejně jako u nás. A tak, co udělal? Přesedlal z auta na koně. A teď normálně na klisně, které má jméno Maja, tak ta ho dopraví opravdu všude, kam potřebuje, na nákup, na vejlet, k přátelům, na poštu, anebo třeba k zubaři. Tak si říkáte, že tohle to jde aplikovat možná někde na vesnici. Ano, máte pravdu, na vesnici ano. Mně se líbilo, že on říkal, že jestli je stejně jako benzín mu zvýší spotřební daň na seno, tak potom už mu zbývá jenom kolo. Takže kolo to jde aplikovat úplně kompletně všude. Pravda, když jedete někam 100 km, 200, 300, anebo i 50, nebo i míň, tak samozřejmě je to trošku jako problematický. Ale líbilo se mi, že se s tím vypořádal po svém. My tady na Evropě 2 nic nezvyšujeme, možná rotaci singlů, no a za chviličku servírujeme, budou Bruno Mars, Lenny a potom hudební vzpomínka. A myslím, že na úkor tady toho muže, který je z Itálie, bychom mohli dát něco italského. Tak se nechte překvapit a mějte hezký čtvrtek s Evropou 2.
1: Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline Las Michael Burian. Ondrej. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Love Island je zpátky.
9: A tentokrát?
8: Plný svodů a zakázaného ovoce.
9: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
8: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
10: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
13: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
14: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
13: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
14: Tohle si nesmíš nechat ujít.
13: Kompletní program najdeš na piggy.cz. Odložte mobily a užijte si rodinnou pohodu na Piggyádě, kterou vám přináší Tesco Mobile a večeře bez mobilu.
15: Zpátky k muzice.

Flashback. A tak to dopadlo a vybral jsem jednu italskou věc, když už jsme v té Itálii, nebo u té Itálie jsme byli. Rok 2001, takže 25 let stará pecka, a jestli vám něco říká jméno Tiziano Ferro, co? Tiziano Ferro a velký hit, který se jmenuje Perdono, to se hrálo hodně a my na něj dnes vzpomínáme. Tak rok 2001, kde jste byli, co jste dělali? Stalo se vám něco hezkýho nebo naopak škaredýho, je to na vás. Pojďme vzpomínat s Evropou 2.

0: Tak to letí. 25 let stará písnička a dnes flashback. Tiziano Ferro a Perdono, za chviličku Eva Farná, Oliver Tree anebo Justin Bieber. Zůstaňte s Evropou 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Slavie. Maximum nový muziky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
12: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
11: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
13: Do Brna, do Prahy.
14: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Odpoledne jako odpoledne.
15: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napídavě, ty to zkazíš.
11: Odpolední show s Tomášem a Zorkou na Evropě 2.
16: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
11: Spartianem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartianky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartianům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. Epet Arena. Sparta dětem.cz. Sparta,

0: Kuba Štěpán je tady, nazdar Kubo.
1: Je to tak, ahoj Pájo.
0: Já jsem půl hodiny naspátek mluvil o tom, že jistého Itala naštvali ceny benzínu vysoký a tak přesedlal z auta na koně. A teď jsem si představoval, jak by to vypadalo tady před rádiem, kdyby jsme všichni jezdili na koni, ale...
1: Kdyby já bych to šlo, tu show bych chtěl vidět třeba na jižní spojce, nebo na Nuseláku.
0: No hele, ale teď si vem, Leoš, ten by měl určitě nějakýho závodňáka, že jo, který tak vyhrál několikrát velkou pardubickou podle mě.
1: Že má Jaguára, ne? Ten nepotřebuje koně.
0: Nebo třeba Káťa Podrazka, která připravuje zprávy, ta by měla určitě nějakou bílou krysničku, kdyby musela auto vyměnit za koně, že jo?
2: Já. No, bych měla Šemíka.
0: Šemíka dokonce, ale jak by to tady vypadalo, hele, že vlastně všichni bychom tady měli takový ty koje, přijel bys vlastně dolů do garáží, dal bys tam toho koně, že jo?
1: Dostá asi bys jako a hotovo.
0: Dostáje a šel bys vysílat a potom bys zás odklusal
2: domů. Takhle, já bych vlastně měla poníka.
0: To je pravda.
2: No
0: a ten je ještě vysoký. No představa je to krásná. Takže možná rozeberete i po 13. hodině.
1: Ano.
0: Tak mějte se hezky. Zítra v pátek před 11. Ahoj. Evropa 2. Evropa 2. Maximum muziky.
3: Evropa 2. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Tak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
5: Jedna noc, která všechno změnila.
4: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
5: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
6: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
10: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Sparťanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Sparťanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Sparťanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. EPET Arena. Sparta dětem CZ. Sparta. Tečka. Maximum
11: tvý muziky. Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Posloucháte Evropu 2. 13. hodinu jsme krapet nestihli, no co na plat? Pojďme na zprávy. Pokračuje Káťa Podraská.
2: Já to vezmu hopem. Krásné odpoledne. První školní den skončil pro 7letého chlapce v pražském metru dramaticky. Spadl do kolejiště jenom krátce před příjezdem soupravy. Na pomoc mu okamžitě přispěchal cizinec, který skočil za ním a společně s dalšími lidmi se podařilo dítě zachránit. K odvrácení neštěstí přispělo také rychlé stisknutí nouzového tlačítka na nástupišti. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněné téměř ze 70%. Česká republika tak splnila průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zároveň jsou ale zásoby o něco nižší než v předchozích letech. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. A my už teď zamíříme na západ Čech.
3: Plzeň posílí od září MHD pro snažší cestu do fakultní nemocnice Lochotín. Zavede novou trolejbusovou linku 49, která povede nemocničním areálem. Nemocnice se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst pro pacienty i zaměstnance. Bateriový trolejbus bude jezdit do nemocnice v pracovní dny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Nový ročník hokejové ligy mistrů dnes začne 6 zápasy. Představí se v nich také kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary a úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy.
0: Evropa 2. Kde to stojí?
2: Pozor si dejte na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. U sjezdu na Vestec na 4. kilometru se v levém pruhu srazila dvě auta.

0: Posloucháte čtvrteční Evropu 2. Víme, jak vám zlepšit začátek září a prodloužit vám vlastně svým způsobem prázdniny. Celý týden totiž rozdáváme Zlatý Pepr vouchery na letenky do destinací dle vašeho výběru v celkové hodnotě 100 000 korun. Další poukaz mám tady na stole. A výherní signál bude tentokrát opravdu nenápadný, asi jako Kelišová za záclonou. Jakmile v rámci Maxima muziky uslyšíte hlášku ze Slunce syna, která začíná Ježíši Kriste samice s tvrdým i a následnou obhajobu. V tu chvíli všeho nechte, berte telefon a volejte studio na čísle 257-400-888. Kdo se dovolá jako třetí, okamžitě bere voucher na letenky. Dobrá zpráva pro všechny, dneska nepotřebujete znát vyjmenovaná slova, stačí poznat, kdy je správný okamžik, zavolat si obou ukaz na letenky v hodnotě 20 000. Podrobnosti hledejte na Evropa2.cz.
1: Každou středu večer se na Evropa2.cz

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Love Island je zpátky.
8: A tentokrát?
7: Plný svodů a zakázaného ovoce.
8: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
7: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.
11: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold.

0: Ahoj, mami.
1: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
0: No, tak doufám, že už jste na cestě.
1: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Debila, to byla pantofle z Turecka.
1: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
1: Dokonalý den. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Tak v Praze se od soboty znovu rozjede tramvajová trať u Národního muzea a spolu s ní i jedna novinka pro chodce. Přímo v dlažbě budou světelné pásy, které se rozblikají ve chvíli, kdy se začne tramvaj přibližovat. Důvod je docela jednoduchý. Spousta lidí jde po ulici s očima zapíchnutýma do mobilu a tramvaje se všimne až ve chvíli, kdy už by bylo lepší dívat se před sebe. Takže když hlava nekouká nahoru, výstraha přijde rovnou pod nohy. Zatím jde teda o pilotní řešení u muzea a Praha podle současných plánů nechce tuto novinku dále rozšiřovat na Václavské náměstí, ale uvidíme, jak to samozřejmě bude, jak se osvědčí testovací fáze. Vlastně je to trochu zvláštní, že jsme se dostali do fáze, kdy už semafor nestačí mít před očima. Musíme ho lidem položit přímo na zem, aby se náhodou nepřestali dívat do mobilu, ani když přecházejí. Zvláštní. Mimi Web nebo i Linkin Park pošlo z další várky Maxima muziky. Tak držte vlnu, my jsme Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic. Alesso a One Republic. Tvoje nová muzika.

0: Slavie. Maximum nový muziky.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc, než si myslíte.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknotherm.cz. Paráram, pam pam.
8: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
0: Maximum muziky.
9: Evropa 2.
0: Evropa 2.
9: Evropa 2.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Občas stačí říct, že řešíte práci, vztah nebo bydlení a během pár minut přesně víte, co byste podle ostatních měli udělat. Někdo by na vašem místě dal výpověď, jiný by se okamžitě rozešel, další vám vysvětlí, proč už dávno máte mít hypotéku, dítě nebo minimální jasný plán na dalších 10 let. Většinou to ale přitom samozřejmě není myšleno ve zlým. Lidé mají přirozenou tendenci vycházet z vlastní zkušenosti a předpokládat, že co fungovalo jim, bude fungovat i u ostatních, jenže každý má jinou povahu, jiné priority a hlavně úplně jiné okolnosti. Zajímavé je i to, že nás někdy dokáže cizí rozhodnutí lehce znervóznit. Když někdo žije jinak, než bychom čekali, může nám tím vlastně připomenout, že ani naše cesta není jediná správná a v tu chvíli se rada nabídne skoro sama, takže možná není potřeba mít na každý cizí problém okamžité řešení. Někdy úplně stačí vyslechnout, nechat druhého rozhodnout po svém samozřejmě a větu na tvém místě bych. Tak tuhle větu bych si schoval až na chvíli, kdy se o radu opravdu někdo zeptá. Protože cizí život se radí krásně, že jo? Hlavně, když pak nemusíte nést následky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: The world it was doesn't exist.
3: Snímek Vzhlížet ke hvězdám je zasazený do světa, v němž přežití není instinktem, ale lidskost je volbou. Na prahu 90. ho natočil neúnavný filmař Ridley Scott, který v těchto dnech pracuje na životopisném filmu o Bee Gees a v listopadu ho čeká natáčení Ostrova pokladů s Hughem Jackmanem. Thriller Vzhlížet ke hvězdám je adaptací sci-fi románu Psí hvězdy z pera Američana Petra Hellera, jenž se zabývá následky pustošivé pandemie chřipky.
4: So what'd you do before the world ended?
3: Scénář k filmu napsal Mark L. Smith, který je podepsaný pod filmem Revenant z mrtvých vstání s Leonardem DiCapriem. Ridley Scott vypráví příběh mladého pilota Higa. Ten žije společně se svým psem a bývalým mariňákem Benglim na funkční, ale izolované usedlosti v drsném postapokalyptickém světě.
2: But out there, it's kill.
3: Když Hig zachytí záhadný rádiový signál, vydá se na neznámé území hledat naději a lidskost, v jejíž existenci nepřestal věřit.
2: What do you expect to find? Something better than this.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Vzhlížet ke hvězdám v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem a Margaret Qualley je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: Za půl minuty bude 14 hodin, posloucháte Evropu 2 a čerstvé zprávy má pro nás Káťa Podraská.
2: Krásné odpoledne. V posledních dnech trápí alergiky v Česku pily ambrozie, a to hlavně na Moravě, na Českomoravské vrchovině i ve středních Čechách a v Praze. A problém mohl být také pil chmele, trav nebo kopřiv. Evropská unie ode dneška pozastavila dovoz drůbežího a hovězího masa z Brazílie, oznámila to Evropská komise. Od Brazílie totiž požaduje záruky, že dodržuje zdravotní a hygienické předpisy. Pozastavení dovozu se týká i vajec a medu. A teď už Zuzka.
3: Klatovy, druhé největší město v Plzeňském kraji, zahájí koncem letošního roku rekonstrukci bývalého jezuitského semináře pod náměstím zhruba za 300 milionů korun. Jde o poslední objekt v historickém památkovém jádru, který potřebuje opravu. Je hotový projekt a každým dnem má být vydáno stavební povolení. Hned poté vyhlásí město výběrové řízení na dodavatele stavby. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Fotbalový reprezentant David Douděra se na sociálních sítích rozloučil se Slavií, ze které včera přestoupil do Cincinnati. 28-letý pravý obránce byl od konce minulé sezóny vyřazený z kádru. Vůči pražskému klubu ale necítí zášť. Jako poděkování se rozhodl věnovat 100 000 korun nadačnímu fondu Slavie.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D46 ve směru z Olomouce na Vyškov za Olšan na kilometru 28,5 stojí v pravém pruhu dodávka, tak opatrně. No a pozor taky na silnici číslo 35 z Hradce na Olomouc. Na příjezdu do Litomyšle se zdržíte v koloně. Je to tady přibližně asi na 20 minut.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Během odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti až na zataženo. Později čekáme na severu území, že může slabě zapršet. No a co se týče teplot, tak ty nejvyšší vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Kuba Štěpán.
1: Který velký hit 90. vznikl údajně během pouhých 15 minut a pak vystřelil kapelu až na vrchol britské hitparády. Za chvíli si ho připomeneme v kultovce. Tak držte vlnu a užívejte čtvrtka. My jsme Evropa 2.
4: Evropa 2.

0: Kultovka. Kultovka. Evropy 2.
1: O dnešní kultovku se postará kapela Take That, která v březnu roku 1995 vydala baladu Back for Good. Stala se nejprodávanějším singlem jejich kariéry v 90. letech. V Británii byla 4 týdny na prvním místě a uspěla i v Americe, kde se dostala až na místo 7. Píseň Back for Good napsal Gary Barlow údajně během pouhých 15 minut. Text je o vztahu, který skončil, ale jedna strana pořád doufá, že ještě existuje cesta zpátky. A přesně tahle směs lítosti, omluvy a druhé šance z ní udělala jeden z největších popových ploužáků 90. Pojďme zavzpomínat.

0: Tam na Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
0: Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 tisíc. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Nenechte si ujít v České televizi.
13: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
14: Kdy máme ten abiturientský sraz?
15: Jak máme?
13: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
16: Rozdílné životy.
17: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
16: Společné vzpomínky.
18: Byla přece ve škole pokletní.
19: A ty jsi primář.
16: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

0: už jich máte čtvrteční Evropu 2. Tento týden máte šance vyhrát denně voucher na letenky v hodnotě 20 000 korun. Soutěž, která vznikla vlastně z jednoho dost nečekaného cestovního zážitku. Nedávno měla z Prahy do Splitu odletět skupina cestujících, mezi nimi i 8 hostesek z Hot Peppers. Jenže zatímco oni ještě čekali ve VIP salonku, tak letadlo už se pomalu chystalo odjet. Tak když se zjistilo, že část lidí zůstala na letišti, muselo se letadlo vrátit zpátky ke stojance. Hostesky za celý zmatek nemohly, chyba byla úplně někde jinde. Ale Hot Peppers si z toho udělali vlastní heslo, které zní: z Hot Peppers vám to prostě nikdy neuletí. A teď z toho můžete něco vytěžit i vy. Společně s Evropou 2 vám dáváme šanci celý týden vyhrát voucher na letenky do destinací dle vašeho výběru. Výherní signál zazněl, kdo je na druhé straně. Tady je Jakub, Evropa 2.
1: Ahoj, Jana.
0: Ahoj, Jani. Jak dlouho jsi ze školy?
1: Hodně dlouho.
0: Samice, s jakým in se píše, víš?
1: Díky.
0: To byla jen taková jako kontrolní otázka, no samozřejmě s někým, že jo. Jak je při čtvrtku?
1: Jo, fajn, začnul pátek, takže pohoda.
0: Jo, slyším úsměv na tváři, tak to u tebe úplně nevypadá, že by si potřebovala nějaký restart a prodloužit si léto, co?
1: Ne, to potřebuje každej.
0: Jo, jak moc ho potřebuješ ty?
1: Moc, hrozně moc.
0: Jení, jsi třetí, takže voucher na letenky za 20 000 je tvoj a já ti gratuluju. Je to doma. Otázka zní, kam to bude, Jani?
1: Ježiš, možností je hodně, nevím teďka vůbec kam, ale určitě někam pryč.
0: Budeš mít dostatek času si to promyslet, vydrž mi na telefonu, ať doladíme detaily. A já ti gratuluju, krásný čtvrtek, Jani.
1: Díky, díky.
0: A vy ostatní si další voucher od Hot Peppers a Evropy 2 ulovte zase zítra. Zítra mezi 13. a 15. Kompletní podrobnosti jsou na Evropa2.cz.
2: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: muzica. Jazzy a Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota-domanský.cz.
4: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
5: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.

0: Ta čtvrteční Evropu 2, a protože se blíží 15. hodina, je jasný, že nám startuje odpolední show, respektive bude startovat s Tomášem Zástěrou. Ahoj.
1: Ahoj, dobré odpoledne. Proč jsi tam měl hudbu s Fantomase? Naráží snad na moje zvětšující se kouty?
0: Nechtěl jsem být tak přímý.
1: Ale zajímavý je takový příkrý rozpor, jo. Třeba moje žena říká, že se mi kouty zvětšily lehce, a můj kadeřník zase tvrdí, že vůbec. A teď nevím, komu mám věřit. Jeden je odborník na moje vlasy a moje žena odborník na všechno.
0: Jestli tě to potěší, Tome, pleš je vize budoucnosti.
1: Aha, fakt?
0: Tak zatím tu budoucnost teda úplně nesplňuje.
1: Jako myslíš, pro všechny můžeš skončit plešat jednou?
0: Je to vize budoucnosti.
1: Jako, že vlasy jsou vlastně k ničemu možná, že to zbaví, ta genetika se zbaví vlasům.
0: Přesně, je to zbytečný.
1: Stejně jako bradavky u mužů jsou vlastně do budoucna zbytečný, jsem četl. Takže budeme všichni plešatý bez bradavek.
0: Žádný jako další vysvětlení k tomu asi není potřeba. To je spíš tak jako na zamyšlenou, no, tak když ztratíte i ty tři vlasy dědy vševědy, tak v pohodě.
1: Dvě bradavky děda vševěda. Tak čau.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Evropa 2.

0: attention. Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: 15.02 startuje odpolední show na Evropě 2 s datem 3. září. Jsou tu zprávy, s nimi Káťa Podrazka. Hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Lidé se můžou v mobilní aplikaci Ministerstva zdravotnictví EZ-karta nově zobrazit, na jaká preventivní vyšetření mají nárok. Obsahuje nově kromě očkování i výsledky vyšetření. Zatímco první zářijové dny provázely nadprůměrné teploty, v příštích dnech Česko čeká postupné klesání teplot a mělo by také pršet. Nejvydatnější déšť a s ním na několika místech také bouřky by měly přijít v sobotu. Pršet více dní v kuse má příští týden. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
3: Správa železnic plánuje na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou zlepšit mobilní signál. Začala proto hledat projektanta a zhotovitele vylepšení sítě 5G. Na 5 místech by měly vzniknout nové vysílače. Šíření signálu by pak měly zajistit mobilní operátoři. Nejvyšší přípustná nabídková cena v tendru je necelých 169 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: V Praze se opět představí nejlepší šipkaři světa. Zítra totiž začne v pražských Letňanech 6. ročník šipkařského Czech Darts Open. Na turnaj dorazí nejlepší hráči světa. Dnes organizátoři potvrdili i účast suverénní světové jedničky Lukea Littlera.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na silnici číslo 35 z Hradce Králové na Olomouc. Na příjezdu do Litomyšle se zdržíte v koloně, je to tady asi na 20 minut. No a s časem navíc počítejte na příjezdu do Prahy z dálnice D8. Kolona poskakuje ve sjezdu Cínovecké na Kbelskou. Před nájezdem na Novopatskou se totiž srazil kamion a osobní auto. I tady je to přibližně na čtvrt hodiny.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Během dnešního odpoledne začne od severozápadu přibývat oblačnost až na zataženo. Později na severu čekáme, že bude slabě pršet, no a nejvyšší teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 startuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: Ano, dobré odpoledne. Káťo, člověče, to byla zajímavá zpráva s těma šipkařema.
2: No.
1: Ne, jako ne, že by to nějak sledoval výrazně, ale párkrát jsem se díval na ty světové záběry těch finále, je to teda grandiozní, co předvádí ty týpci, že jo, jako
2: no
1: je to,
2: jo.
1: Že fakt jako na milimetry trefujou, na fascinující, ale já se v tom tak nevyznám, jak se jmenuje ten, ta světová jednička, Littler? To bylo vofous, ne, u té matriky. No ale my se budeme zabývat něčím jiným. Já se tady kochám článkem, která se nám vrací do módy jedna hračka, která už měla dávno odzvoněno. Tak schválně, co to je? Na Evropě 2 za chvíli.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Říkal jsem, že se budeme bavit o jedné hračce a jednom trendu, který byl moderní před mnoha a mnoha lety a vrací se nám zpět. Ostatně ono to tak chodí ve všem, móda, sporty a tak dále. Všechno bylo modní kdysi a pak se to vrací zpátky a design taky. Teďka tady mluvím konkrétně o hračce jménem Tamagotchi, která vstoupila na trhy v roce 1996. Byl to obrovský hit, pochopitelně. Kdo z vás ji tehdy neměl, tak jakoby nežil. Já jsem po dlouhé době ji někde ukořistil od někoho, kdo už ji odložil, takže jsem taky si připadal důležitě, že se starám o nějaký divný zvířátko, který musíš neustále krmit, neustále se o něj starat, uklízet bobky a tak dále. Ale bylo to jako celkem zábavný a teď se zase znovu vrací do módy Tamagotchi, a to sice jako klasický přívěšek, anebo vymysleli novinku, dámy a pánové. Prsten Tamagotchi. Normálně máte na prstě zmenšenou verzi té hračky a staráte se o to samý zvířátko, ale máte ho všude sebou na prstě jako prsten. Tady píšou, požádej mě o ruku s Tamagotchi prstenem. Vtipkují uživatelé na sociálních sítích, to je teda velký humor. Každopádně Tamagotchi je zpět. A až se vás někdo zeptá, co máte nejradši na vaší dívce, ona má tak krásný Tamagotchi. Tak, budete vědět, že je módní. Evropa 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Love Island je zpátky.
13: A tentokrát?
12: Plný svodů a zakázaného ovoce.
13: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
12: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
14: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
15: Jedna noc, která všechno změnila.
14: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
15: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
16: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
17: S Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
18: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.

0: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
1: No tak doufám, že už jste na cestě.
0: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, to byla pantofla z Turecka.
0: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
3: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
0: Dokonalý den. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show. Čověče, Káťo, čtu tady zajímavou informaci, jak je to neskutečný, co se všechno ještě skrývá v našich přírodních bohatstvích, jako myslím tě v moři, v džunglích a tak dále.
1: To je jasný, to mi kune.
0: No to je jasný, ale ono o toho ubejvá, co si budeme povídat, ale tady říkali, že, nebo píšou, že věci objevili nový druh opice, jo. I v dnešní době, kdy máš prostě průzkumné čety vědce na každém kroku a na každém centimetru čtverečním, tak objevili v Demokratické republice Kongo nový druh opice, černá kočkodanovitá opice s nápadnou oranžovou skvrnou kolem držky. Teda tlamy, promiňte.
1: Hezky jsi to řekl, musím říct.
0: Dostala jméno Columbus Kongoensis. Místní jí říkají Likveli.
1: Já už jsem tady tu opičku viděla a teda musím říct, že tu pusu má jako neskutečně lidskou.
0: Má, má.
1: Vy?
0: A má takový divný kukuč, jako takový jako dost vystrašný. Oni tady píšou teda, že je na vyhynutí, jo, takže možná proto. Ale teprve teďka jí teda věci popsali a je to opravdu nový druh opice. Já jsem teďka byl v pondělí s kamarádama na vínu a nějak jsem blbě zkombinoval červený a bílý ve velkém množství. A ráno jsem taky jako objevil nový druh opice. Ale nebyl příjemný. Byl jsem na vyhynutí. Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
7: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou regionální potravina nebo biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení.
8: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
10: Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma a navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. EPET Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.

0: Nabízí další díl Vytoč mámu. Já si myslím, že dneska bude díl, kdy se máma bude bavit buď to o tátovi, anebo o Zorce. To není možný, protože to už dlouho nezaznělo ani jedno z toho. Divím se, že Zorku nepomluvá od první chvíle, co odjela. Tak to by to byl čert, aby to dneska nebylo o Zorce. Vytáčím.
1: Tomáši.
0: Máti, ahoj.
1: Čau, hele, já si ti musím s něčím svěřit.
0: Snad to není nic intimního, pro boha.
1: Ne, pro boha to vůbec ne. Ale jde o tátu. No. Já jsem ti ho včera pozorovala večer v tom křesle, on ti tam chrápe. Tak jsem si tak říkala v duchu, jestli by náhodou, ale že opravdu by si zasloužil možná metal za to všechno.
0: No to jako já si myslím, že jo, protože nebuďme neupřímní k sobě, s tebou je to taky těžký, matko.
1: Ale tak jsem to nemyslela. I když jo, možná, ale já jsem si tak říkala, bo mě každý den vidí nenamalovanou, naštvanou, steklou, ještě k tomu jsem tlustá a stejně se mnou je furt. On možná opravdu nemá kam jinam jít.
0: Asi skutečně nemá na výběr, se ukazuje, matko, to je...
1: No jinak mě nic jiného nenapadá. No,
0: a není to třeba, že tě doopravdy miluje i po těch letech, nějaká hezká věc takováhle?
1: No, myslíš?
0: Tak třeba furt tebe spatřuje nějaký hezký věci, že jo? Pořád ho něčím imponuješ jistě?
1: Tak to jo, no, tak jako hezký věci, já jich mám milion, ty mě znáš, já jsem milionová ženská.
0: Proč ho pozoruješ večer takhle v křesle? To se máš koukat na televizi, ne na otce, jak spí, ne?
1: A protože chrápal jak kráva, já jsem se otočila, koukala jsem na něj, chtěla jsem nadávat, aby se viděla ten našpulený ksik, říká chudák, tak mu to neudělám, ať se vyspí, no.
0: To nahraj na YouTube jako nekonečnou smyčku a třeba na to vyděláš peníze, že na to budou lidi koukat jako na meditační nějaký film. Jako je třeba krb, že jo, nebo akvárium, tak natoč spícího fotra.
1: Jo.
0: No, normálně natoč spícího fotra. Aby
1: to někdo předplatil. No tak hele, tak mě napiš nějaký indicie, já taky v tom vím hovno, jak se to dělá.
0: Pošli ti to, jo? Dobrý.
1: Jo, tak čau.
0: Čau.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
4: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
2: Co dělá Pavel Sejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
5: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
2: No tak to radši převezmu já, vysílá.
5: To je to zívání někde mezi songy, jo?
2: Pavel Sejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuji vám.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Chcete ochutnat ty nejlepší potraviny? Přijďte 12. září na dožínkové slavnosti Ministerstva zemědělství na výstaviště v Holešovicích. Pestrý program pro celou rodinu. Přes 50 výrobců oceněných značkou Regionální potravina nebo Biojarmark. Neřešme jen, kolik to stojí, ale co zatím stojí. Regionální potravina. Potraviny k nezaplacení. Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
11: Já jsem se modlil něco takovýho a ty to vypálíš.
10: Pondělí úterý pondělí, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Spartanem od prvního zápasu. 6. září odehrají Spartanky derby na Letné. A tento zápas patří mladým Spartanům. Všichni do 15 let mají vstup zdarma. A navíc na vás bude čekat speciální zápasový program. Sparta Slavia. Neděle 6. září od 11. EPET Arena. Sparta dětem.cz. Sparta.cz.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: 16.03, pojďme na zprávy. Káťa Podraská připravená. Přejeme hezké odpoledne z tady z Evropy 2 ze studia. Taky od Kutinu, že jo? Proč jsem to říkal vlastně, že ze studia? A tak přišlo mi to zajímavý,
2: jo,
1: ne?
2: Jo, tak byl to takovej taková zajímavost.
1: No. Jak vždycky se hlásí ten reporter od někud. Hlásím se živě, přímo tady z náměstí, tak jsem měl takový pocit, že budu hlásit, že jsme tady ve studiu.
2: Jo, to zvídal dobře.
1: Ale tak, ať lidi vědí, taky
2: no,
1: ne.
2: No jistě. Krásné odpoledne. Povodí Vltavy se kvůli extrémnímu suchu připravuje na snižování odtoku z Orlické přehrady. Kvůli nízkým přítokům a nedostatku srážek je hladina Orlíku zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Zítra povodí začne využívat zásobní prostor Slapské nádrže. Tato situace nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy. První školní den skončil pro 7letého chlapce v pražském metru dramaticky. Spadl do kole ještě jenom krátce před příjezdem soupravy. Na pomoc mu okamžitě přispěchal cizinec, který skočil za ním a společně s dalšími lidmi se podařilo dítě zachránit. K odvrácení neštěstí přispělo také rychlé stisknutí nouzového tlačítka na nástupišti, díky kterému vlak včas zastavil. A teď už Zuzka.
3: Turnov sloučí 7 svých mateřských škol v jednu. Nástupnická organizace začne fungovat od 1. ledna 2028. Důvodem je novela školského zákona, která stanovuje, že nejpozději od roku 2029 musí být minimální počet žáků ve školách nebo školkách 180. V Turnově tuto podmínku splňuje jen jedna z mateřských škol. Změna ale bude jen organizační a na zaměření a fungování jednotlivých školek nebude mít vliv. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Nový ročník hokejové ligy mistrů dnes začne 6 zápasy. Představí se v nich také kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle. Ve stejném čase rozhraje Liberec utkání na ledě Tapary a úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržíte se na D1 na příjezdu do Brna od Prahy, do Kolony vjedete před Domašovem a k omezení u D2 to potrvá asi 50 minut. Stále taky platí zdržení na silnici číslo 35 z Hradce Králové na Olomouc. Na příjezdu do Litomyšle se zdržíte v Koloně, je to tady přibližně na 20 minut.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra bude po ránu oblačno, místy s přehaňkami, postupně bude oblačnosti ubývat a bude slunečno. Večer se pak na severu Čech zatáhne a později bude pršet. Nejvyšší zítřejší teploty vyšplhají na 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až na 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: A já se vám opět hlásím ze studia. Za chvilku pokračujeme. Mám pro vás tip, jak se zbavit stresu, tak rozhodně nepřilaďujte nikam jinam, protože tam nemají takový studia jako my tady.
0: Evropa 2.

odpolední show.

0: Meditační okénko odpolední show na Evropě 2. Sliboval jsem, že pro vás mám recept, jak se celkem instantně zbavit stresu, což v dnešní době je potřeba. Když jsme ve stresu, tak se nám vyplaví kortizol a ten nám způsobuje právě to trápení, respektive takový ten signál bojuj nebo uteč. A potom jsme ve stresu dost silným a intenzivním. Samozřejmě existuje spousta různých pouček, jak se stresu zbavit. To dýchání je asi zásadní a vlastně to nejznámější. Já tady mám ovšem něco, co by mohlo fungovat během 40 sekund a údajně zbavit a vyplavit veškerý kortizol z našeho těla pryč. Neurolog na to prý přišel nějaký, nevím tady jaký jméno přesně, ale je to nějaká průlomová studie, která byla dělaná mnoho a mnoho let na mnoha a mnoha lidech. No prostě ve zkratce, máte vystrčit úplně naplno jazyk z pusy a 40 sekund ho nechat vystrčený, úplně naplno. Dýcháte volně nosem a za těch 40 sekund se údajně nějaký hrdelní svaly, které jsou spojený s napětím a stresem, uvolní právě díky tomu vystrčenému jazyku a vaše hladina kortizolu klesne na běžnou úroveň a tím se zbavíte stresu. No, já to ještě neskoušel. Každopádně udělám to asi těsně před odchodem, aby Káťa, až se urazí, mohla odejít rovnou po zprávách. Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí. Jo!
2: To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Máme.
9: Kolik?
8: Stovku.
9: Na co?
8: Na koláč.
10: Koju.
9: Není zač.
8: Máme.
9: Kolik?
8: 300.
9: Na co?
8: Na kino.
10: Koju.
9: Není zač.
11: Máme.
9: Kolik?
11: 500.
9: Na co?
11: Na jídlo.
9: Není zač.
12: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
13: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
14: Love Island je zpátky.
15: A tentokrát?
14: Plný svodů a zakázaného ovoce.
15: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
14: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí večer na OnePlay.
16: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
17: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Včera Káťa Podrazka ve zprávách mluvila, já si to pamatuju velmi dobře, o tom, že se bude řešit i další linka pražského metra.
1: Ty si dával pozor.
0: Dával, já jsem opravdu svědomitý žák tvých zpráv. Hmm. Každopádně ještě nedostavili linku D, která se právě buduje, ano. A už plánují to Ečko, který, jak si říkala včera, by mělo vést jako okruh jako, kolem,
1: ano, jako
0: kolem
1: okruh,
0: města,
1: no.
0: Kolem Prahy teda.
1: Ale viděla jsem na mapě, jako okruh se mi to moc nezdá.
0: Ne, jako bylo to, že to má být Očko, se ti zdálo jako okruh, a ono to je jenom nějaká část.
1: No, je to
0: jako.
1: Jenom nějak, stejně to protíná centrum.
0: Aha, fakt jo.
1: No a Praha sever už křičí, že chtějí víc na sever.
0: Aha,
1: no,
0: že je to moc u nich.
1: Že to je málo.
0: Ale je to tak málo?
1: Málo.
0: No tak bude každý nespokojený, jako časem to se ukáže, že ať se dělá cokoliv, tak jsou všichni nespokojení, nebo aspoň někdo. Ale ono tady, jestliže bude takovouhle rychlostí se rozšiřovat to metro, jo, tak máme vlastně A, B, C, D, E. A jestliže křičí někdo další, že zase potřebuje metro, tak to bude F, že jo, G, H a tak dále. A se dočkáme toho, že do Prahy pojedeš, budeš jezdit péčkem.
1: Kam asi dojedeš?
2: Novinky Evropy 2.

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny, například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
11: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba... Nebo legendární song za trest.
12: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
14: Hoří elektromobily? Ušetříte s nimi? A kolik toho reálně ujedou? Přijeďte se to zdarma dozvědět na jízdy světa motorů. Čeká na vás přes 100 aut, se kterými se můžete projet. Velká dětská zóna a chybět nebude ani Vaculík, který poradí, jak koupit ojetý elektromobil. V sobotu 5. září na parkovišti obchodního centra Letňany.
15: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.

0: Evropa 2 odpolední show, tentokrát budeme informovat, ne pátrat a radit, ale jenom informovat. Já jsem říkal, že se bude stavět v budoucnu další trasa metra s označením E, která by měla minout centrum, byť Káťa říkala, že ho nemine nakonec, že viděla nějakou tu mapku. Já myslel, že to bude taková, takový ten okruh kolem dokola, taky něco jako jižní spojka, dejme tomu.
1: Kde pak?
0: To nebude. Ale teďka je tady další informace o městské hromadné dopravě v Praze, která mě přišla zajímavá, ale vlastně smysluplná a logická. Totiž to, že nesmíte v MHD vlastně v Praze ani předpokládám jinde, pouštět hlasitou hudbu, jasný. To znamená, že třeba máte repráček, že jo, ghetto blaster na rameni, že jo, něco a jdete...
1: Repráky hír,
0: baterka hír, prostě a jedeš MHD, to nefunguje, protože vás můžou pokutovat jak příslušníci, tak revizoři. A teďka jsem tady čet, že do toho spadá i hlasitý reproduktor u telefonu. Takže když telefonuješ nové na hlasito.
1: Ježíš, když se někdo vykecává na hlas takhle. Jo. A tak ty slyšíš, co mu ten druhý říká.
0: Přesně. Tak to je na pokutu taky tohleto.
1: To je na fotku.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech. I've done
3: some new for this fight. Jason Statham je opět v akci. V thrilleru Vzpoura se jako bývalý člen speciálních jednotek a soukromý bezpečnostní specialista Cole Reed ocitne v pasti. Přímo před jeho očima totiž zavraždí miliardáře, kterého měl chránit, a z vraždy obviní právě jeho. Coleovi tak nezbývá nic jiného, než okamžitě zmizet.
4: I need to finish this.
3: Touha po pomstě a spravedlnosti zavede Cole na palubu nákladní lodi, kde zjišťuje, že smrt jeho nadřízeného byla jen špičkou ledovce v rozsáhlém mezinárodním spiknutí. Ve filmu Vzpoura nechybí fyzicky náročné akční scény, které už tak nějak patří k hereckému rukopisu Jasona Stathama. Ten se na filmu podílel i jako producent, a aby na diváky působila akce maximálně realisticky, točilo se na skutečné kontejnerové lodi. Akčňák Vzpoura je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvé muziky.
8: Evropa 2.
9: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Sponzor Časomíry je Typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. Typcars.com.
1: 17.00, Káťa Podrazka, další zprávy, jste s Evropou 2 a také s odpolední show. Hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne. V posledních dnech trápí alergiky v Česku pily ambrózie, a to hlavně na Moravě, na Českomoravské vrchovině i ve středních Čechách a Praze. A problém by mohl být také pil chmele, trav nebo také kopřivy. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněné téměř ze 70%. Česká republika tak splnila průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zároveň jsou ale zásoby o něco nižší než v předchozích letech. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
3: Město až na Chebsku začalo po končící rekonstrukci zhruba za 200 milionů korun napouštět městský bazén. Po dokončovacích pracích a vybavení nábytkem by se veřejnosti měl otevřít v říjnu. Opravy původně měly trvat 18 měsíců a stát zhruba 160 milionů korun. O 4 měsíce se ale prodloužily. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Fotbalový reprezentant David Douděra se na sociálních sítích rozloučil se Slaví, ze které včera přestoupil do Cincinnati. 28-letý pravý obránce byl od konce minulé sezóny vyřazený z kádru. Vůči pražskému klubu ale podle svých slov necítí zášť. Jako poděkování se rozhodl věnovat 100 000 korun nadačnímu fondu Slávie.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Časem navíc počítejte na dálnici D8 na příjezdu do Prahy. Z Ústí za sjezdem na Kralupy do Kolony vyjedete na 6. kilometru a popojíždět budete až do Kbelské ulice. Je to tady přibližně na 50 minut.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra bude po ránu oblačno, místy s přehánkami, postupně bude oblačnosti ubývat a bude slunečno. Večer se pak na severu Čech zatáhne a později bude pršet. Nejvyšší zítřejší teploty vyšplhají na 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až na 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Tomáš Zástěra.
1: Já jsem si tady celou dobu říkal to Cincinnati, mi to prostě připadá hrozně hezký jako jméno nebo takový označení, víš, Cincinnati. A pak mi došlo, že to vlastně je třeba i když se rozhoduje o otcovství, víš, že se řekne Cincy, ne ty.
2: No jo, no.
1: Jo, to je zajímavé.
2: Jo, pěkný.
1: Pá slovní říčka, no nic, tak teďka už budeme pouze vážní, mám pro vás za chvilku vstup, který bude opravdu k zamyšlení na Evropě 2. Abych to přiblížil, bude to o životech, které žijeme a o věcech, které nám vlastně připadají v dnešní době normální a neměly by. No, počkejte si, jak se nad sebou zamyslíme. Evropa 2.
4: Evropa 2.

0: Odpolední show na Evropě 2. Slíbil jsem takový vstup k zamyšlení. Já jsem totiž tady našel na Instagramu věci, které nám připadají už v dnešní době normální a neměly by. Tak schválně, jestli s tím souhlasíte, s tím tvrzením. Cesty jídla tisíce kilometrů, zatímco farma hned za rohem bojuje o přežití. Jo, to je fakt číslo jedna, co nám už nevadí. Plýtvání miliony galonů pitné vody na trávnicích, takže závlaha trávníků a někde nemají vůbec pitnou vodu. Jo. Postřikujeme jedy, protože se nám ukázala na trávníku pampeliška. To je pravda, že já si pamatuju babičku s dědou, jak vlastně měli takový nějaký postřiky a jak tam byla jedna pampeliška, už za ní běželi a už ji likvidovali, že jo, to je taky hrozný. Zabíjet každý hmyz, který vidíme, protože prostě hmyz je fuj. No to bojuju v rodině tady s tím, to je pravda, nesmysl. A teď to dělám i já tohleto třeba. Hrabání spadlých listů a jejich odvážení. Já to teda kompostuju, ale hrabu spadaný listí, což se nemá, protože to spadaný listí pochopitelně hnojí ty stromy zase zpětně, že jo? Nebo, že děti znají stovky youtuberů, ale nedokážou vyjmenovat 5 rostlin, které rostou přímo před jejich domem. To jsou taková smutná fakta, takové věci, které bychom se asi měli jich vyvarovat. A taky, že pořád jenom scrollujeme, což ostatně jsem dělal i já, než jsem našel tohle téma. Takže já se nad sebou musím také hodně zamyslet. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, veď?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Prázdniny jsou v trapu, ale na Evropě 2 jede léto dál. A letadlo na poslední letní trip ještě stíháš. Dokonce se pro tebe možná vrátí na stojánku. Hrajeme totiž z Hot Peppers. O voucher na letenky kamkoliv za 20 tisíc. Zbalte kufry a zakončete léto stylově s Evropou 2. Každý odpo mezi 13. a 15. Díky Hot Peppers vám to nikdy neuletí.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a Kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert, dle srovnání k 26.8.
9: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: mami.
1: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
0: No, tak doufám, že už jste na cestě.
1: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofle z Turecka.
1: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
0: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
1: Dokonalý den. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: mámu.
1: Vytoč mámu. Odpolední show na Evropě 2 nabízí další díl Vytoč mámu. Já si myslím, že dneska bude díl, kdy se máma bude bavit buď to o tátovi, anebo o Zorce. To není možný, protože to už dlouho nezaznělo ani jedno z toho. Divím se, že Zorku nepomluvá od první chvíle, co odjela. Tak to byl čert, aby to dneska nebylo o Zorce. Vytáčím.
2: Tomáši.
1: Máti, ahoj.
2: Čau, hele, já si ti musím s něčím svěřit.
1: Snad to není nic intimního, pro boha.
2: Ne, pro boha to vůbec ne. Ale jde o tátu. No. Já jsem ti ho včera pozorovala večer v tom křesle, on ti tam chrápe. Tak jsem si tak říkala v duchu, jestli by náhodou, ale že opravdu by si zasloužil možná metal za to všechno.
1: No to jako já si myslím, že jo, protože nebuďme neupřímní k sobě. S tebou je to taky těžký, matko.
2: Ale tak jsem to nemyslela. I když jo, možná, ale já jsem si tak říkala, bo mě každý den vidí nenamalovanou, naštvanou, steklou. Ještě k tomu jsem tlustá a stejně se mnou je furt. Hmm. On možná opravdu nemá kam jinam jít.
1: Asi skutečně nemá na výběr, se ukazuje, matko, to je...
2: No jinak mě nic jiného nenapadá. No,
1: a není to chudá. Třeba, že tě doopravdy miluje i po těch letech, nějaká hezká věc takováhle?
2: No, myslíš?
1: Tak třeba furt tebe spatřuje nějaký hezký věci, že jo? Pořád ho něčím imponuješ jistě.
2: Tak to jo, no, tak jako hezký věci, já jich mám milion, ty mě znáš, já jsem milionová ženská.
1: Proč ho pozoruješ večer takhle v křesle, to se máš koukat na televizi, ne na otce, jak spí, ne?
2: A protože chrápal jak kráva, já jsem se otočila, koukala jsem na něj, chtěla jsem nadávat, aby se viděla ten našpulený ksik, se říká chudák, tak mu to neudělám, ať se vyspí, no.
1: To nahraj na YouTube jako nekonečnou smyčku a třeba na tom vyděláš peníze, že na to budou lidi koukat jako na meditační nějaký film, jako je třeba krb, že jo, nebo akvárium, tak natoč spícího fotra. No, normálně na to spícího fotra.
2: To nikdo předplatil. No tak hele, tak mě napiš nějaký indicie, já taky v tom vím hovno, jak se to dělá.
1: Pošlu ti to, jo? Dobrý.
2: Jo, tak čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic. Alesso a One Republic. Nová muzika.

0: Maximum nový muziky.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
6: nebudeš štít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
6: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
6: A je to pohoda. Pohoda.
0: To jsem teď říkal.
6: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
6: Na maximum.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
9: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Todůlky. www.toyota.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
11: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
12: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: dopolední show na Evropě 2 skoro končí, ale ještě předtím vám dám krátkou noticku, tedy rychlou zprávu, která přichází ze Spojených států amerických, kde se snaží už regulovat umělou inteligenci. Jsou tedy zase o krok dál než my, my tomu všemu jdeme naproti relativně. Oni už to regulují, protože tuší, že to není moc dobrý. A začali naštěstí docela chytře, zakázali úplně v New Yorku, ve městě New York, umělou inteligenci na základních a středních školách. Žáci prostě nesmějí používat při prokázání toho, že splnili nějaký úkol s pomocí AI, budou trestáni a vyloučeni ze škol třeba, jo. Takže už tam jdou cestou zakazování AI a je to vlastně v pořádku za mě, zejména v tom nižším školství. Pojďte se vrátit ke starým poctivým tahákům. Malý písmo, narvaný informace ze předu, ze zadu. Prostě starý dobrý taháky fungovaly vždycky, no. Tak co by to neskusili i dnešní mladí. Za chvilku po mně Bob Schwarz, Evropa 2 Music Chart a já se na vás budu těšit zítra od 15. hodiny. Mějte hezký večer, Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. The world it was
2: doesn't exist. Snímek Vzhlížet ke hvězdám je zasazený do světa, v němž přežití není instinktem, ale lidskost je volbou. Na prahu 90. ho natočil neúnavný filmař Ridley Scott, který v těchto dnech pracuje na životopisném filmu o Bee Gees a v listopadu ho čeká natáčení Ostrova pokladů s Hughem Jackmanem. Thriller Vzhlížet ke hvězdám je adaptací sci-fi románu Psí hvězdy z pera Američana Petra Hellera, jenž se zabývá následky pustošivé pandemie chřipky. So what'd you do before the world ended? Scénář k filmu napsal Mark L. Smith, který je podepsaný pod filmem Revenant z mrtvých stání s Leonardem DiCapriem. Ridley Scott vypráví příběh mladého pilota Higa. Ten žije společně se svým psem a bývalým mariňákem Benglim na funkční, ale izolované usedlosti v drsném postapokalyptickém světě. But out there, skill. Když Hig zachytí záhadný rádiový signál, vydá se na neznámé území hledat naději a lidskost, v jejíž existenci nepřestal věřit. What do you expect to find? Something better than this. The dream. Mediálním partnerem kinopremiéry Vzhlížet ke hvězdám v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem a Margaret Qualley je Evropa 2. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
1: Evropa 2. 88,8.

0: Sponzor Časomíry je typcars.com. Nové i ojeté vozy z celé České republiky online. Klikni, vyber, jezdi. typcars.com.
1: 18. hodina a ještě si dáme zprávy na Evropě 2 s Katkou Podrazkou.
2: Krásný podvečer. Lidé si můžou v mobilní aplikaci Ministerstva zdravotnictví EZ-karta nově zobrazit, na jaká preventivní vyšetření mají nárok. Obsahuje nově kromě očkování i výsledky vyšetření. Evropská unie od dneška pozastavila dovoz drůbežího a hovězího masa z Brazílie, oznámila to Evropská komise. Od Brazílie požaduje záruky, že dodržuje zdravotní a hygienické předpisy. Pozastavení dovozu se týká také vajec a medu. A teď už slovo předáváme Zuzce.
3: V Ostravě se otevřela nejmodernější střelnice v České republice. Město jí zhruba za 140 milionů korun dalo vybudovat na místě zchátralé bývalé střelnice v Hulvákách. Krytý areál nabídne zázemí pro profesionální sportovce, včetně olympijských disciplín, pro mládež i pro veřejnost. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: V Praze se opět představí nejlepší šipkaři světa. Zítra totiž začne v pražských Letňanech 6. ročník šipkařského Czech Darts Open. Na turnaj dorazí nejlepší hráči světa. Dnes organizátoři potvrdili i účast suverénní světové jedničky Lukea Littlera.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržíte se na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Do kolony vjedete před Domašovem a k omezení u D2 to potrvá asi 45 minut. Stále platí taky zdržení na silnici číslo 35 z Hradce Králové na Olomouc. Na příjezdu do Litomyšle se zdržíte v koloně. Je to tady asi na čtvrt hodiny.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra bude po ránu oblačno, místy s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti ubývat a bude slunečno. Večer se pak na severu Čech zatáhne a později bude pršet. Nejvyšší zítřejší teploty vyšplhají na 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až na 31 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy. Teď už startuje Evropa 2 Music Chart s Bobem Švarcem.
1: Opět se hlásím s nejprestižnější českou hitparádou a pojďme zjistit, co vás baví, co máte rádi, pro co jste hlasovali na Evropa2.cz.
0: Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
1: Několikrát se mi to teď v poslední době stalo, že na našem webu Evropa2.cz mě zaujal hned titulek. Čili ten, kdo nám je tady píše, tak by si zasloužil pochvalu, protože přesně tenhle účel titulky mají. No tak jsem teda rozkliknul hned několik těch článků se zajímavými titulky a tím pádem vám můžu říct spoustu informací. A už takhle na začátek dnešní hitparády například vám můžu sdělit, co na sebe prozradil Harry Styles. Takže Harry Styles prý po každém vystoupení míří rovnou do sprchy. A to proto, že mu ta sprcha pomáhá symbolicky ze sebe smít energii a emoce spojené s pódiem. Po každém koncertě prý dodržuje tenhle jednoduchý rituál, který mu údajně dopomůže k tomu, aby přepnul z role světové popové hvězdy zpět do běžného života. Podle Harryho Stylese sprcha představuje způsob, jak ze sebe symbolicky smít všechno, co právě prožil před publikem. Na začátku kariéry se ale přitom snažil právě tenhle intenzivní pocit po vystoupení udržet co nejdéle postupem času, nicméně zjistil, že je pro něj lepší nechávat ho odeznít. Kontrast mezi pódiem a okamžiky bezprostředně po koncertu popsal jako kontrast velmi výrazný. Ještě před několika minutami stojí před tisíci fanoušků, následně je sám zákulisí. Po sprše se podle svých slov ocitá nahý v tom nejzranitelnějším téměř dětském stavu. Takže, když to shrnu, Harry Styles nám řekl, že se po koncertě jde umejt. Super. I když je teda fakt, že tím vlastně se opravdu tak trošku vrací, jak to tam už říkal, mezi běžnou populaci, protože tenhle rituál se sprchou si myslím, že děláme úplně všichni. Třeba i dělníci po osmičce u pásu se jdou osprchovat. A je to dobře, jak u Harryho, tak u dělníka. Tak tolik hygiena i psychohygiena a teď už hitparáda, naše Evropa 2 Music Chart, 34. vydání roku 2026 s Bobem Švarcem, no a samozřejmě i se skvělou hudební nabídkou a platí to hned i pro tu první dnešní soutěžní novinku. Tak tady jsou Martin Garrix a U2.
0: Evropa 2, Music Chart.

Před týdnem Future Hit, dneska už soutěžní novinka číslo 1. No a protože jsme to právě už před týdnem slyšeli, tak už jsem se od té doby sklidnil, už to tolik neprožívám, že to je spojení za mě takové nezvyklé. Na jedné straně DJ Martin Garrix a na straně druhé legendární rocková kapela U2. No a navíc ta jejich spolupráce to není první, už se potkali v roce 2020 Martin Garrix a U2 a to při práci na skladbě We Are The People. Možná si na ní vzpomenete, byla to oficiální hymna mistrovství Evropy ve fotbale 2020. To bylo ovšem to mistrovství, co se konalo v roce 2021 kvůli covidu. Nicméně ta jejich spolupráce evidentně fungovala, takže prý od té doby pracovali na téhleté nové skladbě s názvem Fireflies a člověk by možná trošku čekal, že se rockeři z U2 nechali vtáhnout do elektronického světa Martina Garrixe a stal se paradoxně pravý opak. Žádný typický EDM nájezd, žádné čekání na obří festivalový drop, ne, rovnou se ozve typický vokál Bonovoxe a spíš to vypadá, že naopak Martin Garrix se trošku držel stranou. Tady ta skladba tak zároveň se dá považovat tak trošku i za ochutnávku z toho, co U2 chystají, protože prý po 9 letech tak začínají představovat novou desku, čili kdo máte rádi U2, tak i na tohle se můžeme těšit. Možná i tady u nás v hitparádě, kde ale zatím máme U2 dohromady s Martinem Garrixem jako novinku číslo 1. No a jdeme rovnou na novinku číslo 2, připravena je a tím pádem připraven i Fastboy.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle byla soutěžní novinka číslo 2. A já teď mám vlastně dvě možnosti. Buď můžu dělat, že to, co jsem řekl v závěru toho minulého vstupu, tak bylo správně a já vím, jak se z toho když tak dostat, a nebo můžu přiznat, že jsem se zase nechal zmást tím názvem Fastboy. Já jsem řekl, že připraven je Fastboy, což, jak říkám, se dá obsat třeba tím, že řeknu projekt Fastboy. Jo, připraven je projekt Fastboy a nikdo by nic nepoznal. Ale já se přiznám, že jsem se zase nechal prostě zmást, vidím Fastboy, říkám si, a to bude jeden Fastboy, rychlý kluk, tak připraven je Fastboy a oni jsou to kluci dva. A sice Lukas a Felix, berlínské duo, kteří tímto představili světu prý zatím svůj nejpozitivnější track s názvem Music Sounds, track, který má asi vše, aby se v rádiu líbil, ale samozřejmě ještě to necháme na vás, na vašem hlasování na Evropa2.cz. Každopádně píseň je prý inspirována láskou těch dvou berlínských muzikantů k zemím, jako je Itálie nebo Řecko. Je to single jako ušitý pro teplé letní noci, taneční parkety pod širým nebem a road tripy a nekonečné dny u moře. Prostě to všechno, na co teď už můžeme jenom vzpomínat. A těšit se samozřejmě na příští léto. Tak novinka číslo 2. Předtím, než otevřeme top 20, a to děláme právě teď, tak rovnou pojďme od 20. místa na žebříček, jako vždycky. No a 20. je pro dnešek Luis Capaldi. A tady ho máte.

0: Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2. 20. Luis Capaldi, to už je v tuhle chvíli vlastně minulost, protože tohle už bylo místo 19. Já jenom upozorňuji znova na to, že právě Luis Capaldi pro dnešek je 20. S ním jsme ten žebříček otevřeli. No a pokračujeme místem 19. a na něm novinka z minulého vydání. Rieb a Nathan Nicholson. Takže díky vašemu hlasování rovnou můžu říct, že novinkám se dařilo. Dívám se tady na to. Ne teda ale všem, protože z těch 4 možných tak postoupili 3. To znamená, že jedna se vám až tolik nelíbila. Nebudu prozrazovat, která, už víme, že Rieb a Nathan Nicholson tak ti vaším hlasovacím sítem prošli. Samozřejmě hlasovat můžete i do toho aktuálního vydání. Jestli posloucháte nedělní reprízu, tak můžete klidně už teď hned kliknout na europa2.cz a zahlasovat. Jestli posloucháte čtvrteční premiéru, je potřeba počkat do 20. hodiny, to znamená do úplného závěru, a v tu chvíli je ten čas, kdy spouštíme hlasování, které trvá potom do následujícího úterý. Dneska si to, myslím, ještě řekneme, kdyby náhodou jste to ještě nevěděli. Taky si ale pojďme říct, jak to teda vypadá v žebříčku dál, když tohle byl 19. Rieb a Nathan Nicholson. Pojďme na místo 18. Na něm Martin Garrix a Ed Sheeran. Není to tak dlouho, co právě o Martinu Garrixovi a vlastně i o té skladbě s Edem Sheeranem byla řeč, tak pojďme se k ní za chvilinku vrátit na 18. místě po kratičké pauze. Stejně jako pro vás tady chystám spoustu zajímavostí, takže určitě se vyplatí vydržet.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A Seko Bianco nebo Rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Toyota Domanský. Spojení tradice s kvalitou. Praha Sever z Diby a nově Praha 5 z Podůlky. www.toyota-domanský.cz.
1: Není odpoledne jako odpoledne.
7: Ježíš, tak já chci vždycky dělat, že to je hrozně napínavě, ty to zkazíš.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
8: To v těch dlouhodobých vztazích pracovní bývá.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
8: Tak Zorko, tady to jsi zapila. To je vražda humoru napsala.
1: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
9: Ježíš, je to trapný, to mi říkali na základce, pak Tomáš, je to trapný, opravdu.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
8: Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
10: To je nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkuji.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Na 17. místě se za chvíli s hitparádou Music Chart na Evropě 2 po 7 týdnech bude loučit Dermot Kennedy. Teď ale Miley Cyrus. To je právě jeden z těch titulků, co mě zaujal u nás na webu Evropa2.cz. Mě to tam úplně praštilo do očí, že prý Miley Cyrus si změnila jméno a láká na novou hudbu. Tak jsem to hned rozkliknul, ten článek, a prý teda nová éra Miley Cyrus je tady. Zpěvačka si změnila své umělecké jméno, a to na pouhé Miley. Prostě odstranila příjmení. Všechno prý nasvědčuje tomu, že jde o součást kampaně k jejímu chystanému albu. Miley Cyrus tu změnu provedla v pondělí na sociálních sítích, tam smazala své příjmení, stejně se pak prezentuje na billboardech a plakátech, které visí prý doslova po celých Spojených státech, a příznivci zpěvačky můžou tyhle plakáty najít i uvnitř tiskovin. Proměnou potom prošla taky oficiální webová prezentace Miley Cyrus, původní web MileyCyrus.com, tak nyní okamžitě člověka přesměruje na MileyOfficial.com. Stránka je pak laděna do červené barvy. Čili se zdá, že Miley se rozhodla odstranit slavné příjmení Cyrus ze svého uměleckého jména, a to úplně, ale možná taky prý je druhá varianta ještě, že se prostě jenom ta její 10. studiová deska bude jmenovat Miley. S tím, že spekulace zatím hovoří o termínu vydání na podzim. O chystaném albu promluvila Miley Cyrus zatím jenom v rozhovoru pro jeden magazín, tam podle svých slov uvedla, že tohle album je milostným příběhem, milostné příběhy ale nikdy nejsou jednorozměrné. Album se vine romantická linka, ostatně tomu tak bylo i na mých předchozích deskách, protože vždy bylo odrazem toho, kde jsem se právě nacházela. Tohle ale výjimečné tím, že ten pocit se mnou zůstal napříč několika životními etapami, uvedla Miley Cyrus, teď už jenom Miley. V souvislosti s připravovanou deskou se pak objevily spekulace o následující koncertní sezóně. Zpěvačka ale údajně neplánuje turné, ale měla by se zúčastnit hned několika festivalů. Takže samozřejmě čekáme účast i na některém českém hudebním festivalu. Miley nebo Cyrus, to je jedno, prostě přijeď. Evropa 2.

Za námi Dany v hitparádě Music Chart na Evropě 2, Dany na 16. místě, naopak před námi na místě 15. Loreen. Nicméně jdeme teď na úplně jinou zpěvačku, a to na Dolly Parton, legendární hudební osobnost, která nedávno zemřela, mluvili jsme tady o tom, přece jenom už je to pár dní. Smrt téhle americké královny country tak zasáhla celý hudební svět. Zpěvačka odešla ve svých 80 letech, podlehla těžké nemoci, ale odkaz, který po sobě tahle autorka a interpretka zanechala, tak si představte, že počítá i s budoucími aktivitami, u kterých samozřejmě Dolly Parton už nebude fyzicky přítomna. Podle tiskového prohlášení jejího manažera se svým týmem Dolly Parton připravila něco jako mapu projektů, které budou postupně zveřejňovány až teď po její smrti. Milovala vidět, jak se její sny stávají skutečností, a těšilo jí vědomí, že její práce přináší lidem radost, uvedl její manažer a dodal, že spolu s kolegy zajistí, aby se její zatím nerealizované sny a plány naplnily. Takže za několik měsíců bude na Broadwayi k vidění muzikál Dolly, a True Original Musical, který bude oslavou života i kariéry Dolly Parton, která se na něm podílela jako autorka hudby, textů a taky jako producentka. Ta předpremiéra bude v prosinci, ale oficiální premiéra pak proběhne 19. ledna příštího roku. To znamená v den, kdyby Dolly Parton slavila 81. narozeniny, ale možná ještě zajímavější událost se plánuje na den jejich nedožitých stých narozenin, to znamená 19. ledna 2046. V tento den má být totiž otevřena schránka s její úplně poslední písní, která vyjde a bude se jmenovat My Place in History, a zatím je teda uložená v mece country ve státě Tennessee. Skladbu natočila Dolly Parton v roce 2015 ve svých 69 letech. K nahrávce na CDčku přiložila i CD přehrávač, aby prý zajistila, že lidé budou mít možnost si v takto vzdálené době píseň přehrát. Původně doufala, že by se otevření schránky mohla dožít, to se nakonec nestalo, ale minimálně my se můžeme těšit na to, že si tuhle tu píseň poslechneme v tom roce 2046. Tak musím říct, že z tohohle mě jde úplně mráz po zádech, protože tenhle ten způsob uvažování, jakože myslet na to, co bude, s uměleckým odkazem, až dotyčný umělec tady nebude, to teda klobouk dolů. Kovbojský klobouk, smekám před Dolly Parton, a obdivuju tuhle profesionalitu. Tohle je profesionalita až za hrob. Evropa 2 Music Chart.

Robin Schulz a Burbs jsou ti, co je uslyšíme na 14. místě v hitparádě Music Chart na Evropě 2, ale až po prvním dnešním Future hitu. A s ním je tady Adonis, který přepíná do angličtiny a představuje novou skladbu Cherry on Your Cake. Energický letní single plný slunce, spontánních dobrodružství a sladkého závanu třešní. Návrat k angličtině prý není náhodný, zpěvák, kterého si dodnes můžeme pamatovat jako vítěze zatím poslední série Superstar, nebo taky jako reprezentanta České republiky na soutěži Eurovision Song Contest, tak oznámil už dřív vydání dvou desek, jedné ve slovenštině, druhé v angličtině. Ačkoliv spolu oba projekty tematicky nesouvisejí, podle Adonisových slov jsou to úplně jiné světy a nedávalo by smysl mít je na jednom albu, tak obě alba vyjdou už letos na podzim a Cherry on Your Cake se tak stává posledním singlem před vydáním obou připravovaných desek a je to moje asi zatím nejpozitivnější skladba. Baví mě její nadlehčenost jak v projevu, tak i v textu a celkovém významu. Cherry symbolizuje pozlátko, které člověk přináší do vztahu a chce ho s druhým sdílet. Nechce ho mít jen pro sebe a takhle si představuji i svůj romantický vztah. Mít po boku někoho, kdo má vyšlapanou svou vlastní cestičku, ví, co od života chce a ten zbytek je pomyslná smetana nebo třešnička na dortu, kterou můžeme sdílet, říká Adonis. No tak, kdo chce, tak tady je možnost ochutnání Adonisových třešní. Evropa 2 Music Chart.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a dlužím vám informaci teď k tomu, co doznělo. 14. místo Robin Schulz a Burbs a je to pád týdne. Minulé byly na 6. místě, dneska pád právě na to místo 14. No, stane se. Nicméně, aby teda se něco podobného nestalo třeba některému vašemu favoritovi, tak pro jistotu zase návod, jak hlasovat, stačí kliknout k nám na web europa2.cz mezi čtvrteční 20. hodinou, kdy hlasování spouštíme, a následujícím úterním polednem, kdy se to hlasování naopak uzavírá. A v tomto čase každý den můžete jednou dát někomu hlas a tím se stát součástí velké rodiny posluchačů a voličů, což zní divně, takže radši prostě posluchačů a hlasujících posluchačů tady k nám do Music Chart. A protože někteří z vás už to dělají, že hlasují a hlasovali i v tom uplynulém týdnu, tak rozhodli, že teď si dáme na 13. místě dvojici Mark Dan a Raymond, pak na místě 12. Miraj a bude i loučení po 7 týdnech, a to na místě 11. s Milesem Smithem.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa 2, Music Chart.
1: Kdo až teď přišel, kdo až teď se připojil a je smutný, že nestihl první hodinu dnešní hitparády Music Chart na Evropě 2, tak nemusí si zoufat, protože jednak celá jedna hodina je ještě před námi a navíc já tu první hodinu za chvilinku zrekapituluji. První hodinu 34. letošní Music Chart a nebo taky 697. celkově. A zatím jsme teda za tu hodinu zjistili, jak to vypadá od 20. po 11. místo, tak takto. 20. Luis Capaldi, na místě 19. novinka z minula, Rip a Nathan Nicholson, Martin Garrix a Ed Sheeran, potom na místě 18. Na 17. pozici jsme se loučili po 7 týdnech s Dermotem Kennedym, Dany 16. místo, Lorin potom 15. na místě 14. to je pát týdne, Robin Schulz a Verbs se propadli ze 6. na 14. místo 13. obsadili Mark Dan a Raymond Mirai 12. a místo 11. bylo taky loučení po 7 týdnech, rozloučil se s námi Miles Smith. Tak pojďme přivítat naopak některé nováčky. Novinka číslo 1, Martin Garrix a U2. To už jsme slyšeli hned v úvodu dnešní hitparády, potom taky jsme slyšeli novinku číslo 2, to jsou Fastboy. No a novinka číslo 3 a novinka číslo 4, tak jsou na řadě právě teď. Tak začneme tou třetí soutěžní novinkou a proto právě teď jsou tady Giant Rooks.
0: Evropa 2, Music Chart.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle byla soutěžní novinka číslo 3 od kapely Giant Rooks. Oblíbená indie rocková kapela z Německa tak se vrací s novým intimním a zároveň euforickým trackem Slow Dance for a Minute, tak se jmenuje, a možná si někteří vzpomenete, že vlastně Giant Rooks už se vrátili k nám do hitparády před týdnem, protože před týdnem jsme tady tuhle věc měli jako future hit mimo soutěž. Dneska teda už je to novinka soutěžní skladba o touze udržet jediný okamžik navždy, i když víte, že je to nereálné, takhle o ní mluví tito hitmakeri z Německa. Píseň zkoumá touhu ponořit se naplno do přítomnosti a plnými doušky si vychutnat blízkost ve světě, který se nikdy nepřestane točit. Tak to je myšlenek, že teď mě se úplně všechno točí v hlavě. No a točili teda i Giant Rooks novou desku, tak právě tenhle ten single vyjde na novém albu, které vyjde v pátek 16. října. Deska If Heavens Exist, This Might Be It. Můžete se na ní těšit, jestli máte rádi Giant Rooks. Stejně jako teď se ale můžeme všichni těšit na poslední dnešní soutěžní novinku, novinka číslo 4, a tady je s ní Benson Boone.

tuto chvíli už známe všechny soutěžní novinky v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2. Tohle byla novinka číslo 4 a americký popový fenomén a držitel hned několika platinových ocenění Benson Boone. Ten vydal svou první letošní novinku s názvem The Time of My Life, skladbu, která zachycuje tíživý pocit odcizení, když se člověk v životě posouvá dál bez někoho, o kom byl přesvědčen, že po jeho boku zůstane až do úplného konce. No, tak to nezní úplně optimisticky, tak pojďme se naopak podívat na optimisticky vypadající kariéru Bensona Boona. Ten se celosvětově proslavil megahitem Beautiful Things z jeho dvakrát platinového debutu. Jeho největší úspěch je právě to, že tato skladba se stala nejstreamovanější věcí na světě za rok 2024 a oficiální videoklip tak překonal hranici 1 miliardy shlédnutí na YouTube. Takže už jenom miliarda hlasů od vás na Evropa2.cz a Benson Boone bude mít splněno. Nicméně samozřejmě, co se týká toho hlasování, tak nejenom pro Bensona Boona a novinky, ale obecně pro všechny, kteří jsou tady u nás v žebříčku, můžete hlasovat pro ty, co už jste slyšeli, ale i pro ty, které teprve uslyšíte právě teď v první desítce, do které pomalu míříme, a to rovnou s 10. místem, kde jsou pro dnešek Kecaj.

0: V hitparáde Music Chart na Evropě 2 teď rychlé shrnutí posledních minut a zároveň i nástin toho, co nás čeká v nejbližších minutách. Takže na 10. místě to byly Kecaj, teď na místě 9. Sombr, s tím, že tady bych možná mohl poznamenat jenom jako takovou zajímavost, že Sombr se pomalu chystá do České republiky na svůj zatím největší koncert 19. května příštího roku. Jestli Sombra máte rádi, tak tohle datum si určitě napište. Nicméně zpátky k žebříčku, zpátky k hitparádě, za chvilinku totiž po Sombrovi a po kratičké pauzečce, tak nás na 8. místě čeká po 7 týdnech loučení s tou poměrně náročnou partou na výslovnost Užel, Imel Angel a Ultranaté. No tak, zase tak těžký to není. 8. místo za chvíli po 7 týdnech naposledy. No a potom už hudební zpátečka a jestli jste připraveni vzpomínat opravdu hodně, tak jste tady správně, protože se podíváme na žebříček z roku 2007. Tak já myslím, že to je ta nejlepší pozvánka.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2, za chvilinku 7. místo a Illinium a Ellie Goulding, což znamená, že na tom 7. místě je jedna z úspěšných novinek z minula. Nicméně od novinek současných teď pojďme na chvilinku do dávné minulosti. Je tady hudební zpátečka, která nás dnes zavede do začátku září roku 2007. To je 19 let, přátelé. Já jako na to musím upozornit, že to je opravdu dlouho, 19 let. No a my tady teď vlastně od téhle sezóny s mým drahým kolegou a zároveň nadřízeným Jirkou hrajeme takovou hru, že vždycky jsem ty hudební ukázky z hudební zpátečky vybíral já. Tak teď se střídáme. Čili dneska, jestli se vám to bude líbit, tak je to samozřejmě pochvala pro Jirku. Jestli se vám to líbit nebude, tak opět musím říct u kolegy, u Jirky, si stěžujte. A dokonce on se asi nemohl rozhodnout, já vždycky dávám teda 3 ukázky, on mi tady rovnou označil 4. Ale tak proč ne? Tak pojďme začít 18. místem před téměř přesně 19 lety. Možná si vzpomenete kapela Hello Goodbye a jejich skladba Here in Your Arms.

0: Teda baví mě, že jsme se s Jirkou nějak nedomlouvali a přitom já bych tohle určitě jako ukázku pustil taky. 18. místo Hello Goodbye, jdeme dál. Na 12. místě byli Killer Pilze.
1: Liebisch oder hasst mich, wenn du mich schlägst, finde ich das fantastisch. Ich sehe das nicht so drastisch, denn ich lieb dich und du hasst mich.
0: Entschuldigung, ale já mám němčinu rád, to už jsem tady několikrát na sebe prozradil, takže asi i tohle bych pustil. No a stejně tak i 11. Veronu.

No a teď už rychle k vítězům. Takže 7. září roku 2007 před 19 lety hitparádu na Evropě 2 vyhráli My Chemical Romance. Evropa.

0: V dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2 už máme za sebou 6. místo, a to znamená i sestavu Alesso a Pendulum. Naopak před sebou máme místo 5. a to je pro dnešek loučení. Po 7 týdnech se loučí Eva Farná. Nicméně ještě taky musíme splnit povinnost a dát druhý dnešní future hit, s tím, že ale vzhledem k tomu, že už dneska toho času není tolik, a taky vzhledem k tomu, že za týden si tady tuhle novinku nabídneme ještě jednou, už jako novinku soutěžní, tak to vemu velmi rychle, velmi stručně. Je to nová věc od kapely The Script, což je kapela známá, ale jak to tak někdy bývá, i mezi známými lidmi, tak je vždycky někdo, kdo je ještě o malinko známější a koho třeba i ten známý člověk nebo známá kapela obdivuje. Tak The Script jako své tak trošku idoly mají kapelu Oasis. Čili tahle ta novinka od The Script je vlastně takovou poctou pro Oasis. Tak si ji vychutnejte a za týden si povíme více.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

Už se blíží finále dnešní hitparády Music Chart na Evropě 2, protože tohle bylo čtvrté místo a Sara C. a Martin Harich. No a na těch předních pozicích dnešních tak došlo k docela zajímavým posunům. Jednak třetí místo je úspěch pro Normu Jean Martin. Je to i šplh týdne. Před týdnem místo 11, dnes místo 3. Norma Jean Martin. No a potom i místo 2. tak si zaslouží naši pozornost, protože tam se dostala jedna z minulých novinek. Je to tím pádem i novinka nejúspěšnější. Za chvilinku zjistíme, která to je. Teď ale ještě rychle jedna novinka zahraniční, dokonce i ze zahraniční hitparády z British Big Top 40 na 33. místě. Je tam jako novinka nová věc od Olivie Rodrigo. Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

Není čas ztrácet čas, takhle se to, myslím, říká, ale pravda to je, pokud jde o dnešní hitparádu Music Chart na Evropě 2, protože opravdu už jenom poslední minutky zbývají a už si jenom po závěrečné rekapitulaci dáme první místo. 34. letošní 697. hitparáda celkově dopadla takto. Vypadly od minulé Bere, taky David River a taky Annika Iris po maximálních 7 týdnech, ale Jazzy a Chris Lorenzo, novinka právě minulá, tak se vůbec do dnešního žebříčku nedostala. Tak samozřejmě novinkám se tohle stát někdy může, ale těm dnešním to nehrozí, protože z toho dnešního žebříčku, z dnešní top 20, tak 4 písně automaticky po 7 týdnech vypadnou, takže novinky mají postup jistý. Ale neznamená to, že byste jim nemohli dát hlas, třeba byste byli rádi, kdyby jedna z nich se dostala až na vrchol. Proč ne? Novinka číslo 1 Martin Garrix a U2, novinka číslo 2 Fastboy, novinka číslo 3 Giant Rooks a novinka číslo 4 Benson Boone. No a dostanou se teda do téhle společnosti, když pomineme ty 4 písně, které vypadnou. 20. místo Luis Capaldi, místo 19. novinka z minula Ariep a Nathan Nicholson, Martin Garrix a Ed Sheeran, místo 18. na 17. pozici loučení po 7 týdnech pro Dermota Kennedyho, Dany 16. místo, Lauryn 15. na místě 14. 5 týdne pro Robina Schulze a Burbs, 6. na 14. místo, 13. Mark Dana a Raymond, Mirai 12. na místě 11. taky loučení, loučí se po 7 týdnech Miles Smith, 10. místo Kecaj, místo 9. Som na 8. místě je to taky loučení, Užel, Imel Angel a Ultranate. Místo 7. další úspěšná novinka, Illinium, Ellie Goulding, Alesso Pendulum, to už je místo 6. Ještě jedno loučení po 7 týdnech, Eva Farná na místě 5. nás opouští. Místo 4. obsadili Sara C. a Martin Harich. Norma Jean Martin, to už je šplh týdne, z 11. na 3. místo 2. nejúspěšnější novinka z minula, Slávek Fam a Paulie Garant. No a místo 1. beze změny zase jsou tam Post-it. Yes. A já k tomu říkám jedinou věc, proč ne? Je to jenom o tom, jak vy hlasujete u nás na webu Evropa2.cz a jestli to takhle chcete, tak to takhle máte. Tak do příště, třeba to budete chtít zase jinak, nebo stejně je to na vás. Evropa2.cz, tam se hlasuje, no a vždycky ve čtvrtek a v neděli mezi 18. a 20. hodinou si společně můžeme dát výsledky a bude to tak zase i za týden. Tak zatím ahoj. Evropa 2 Music Chat. Umírám, celý se klepu a

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
1: ale ne. Co? Haló, kdo?
3: Haló.
2: Iveta, ahoj.
1: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: Ahoj, mami.
1: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
0: No, tak doufám, že už jste na cestě.
1: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofle z Turecka.
1: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
0: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
1: Dokonalý den. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Oši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
2: Kdy je kuřák zarostlej, no?
1: Když mu dojde pěna na hulení.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
1: To třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

novinky Evropy 2. Alesso a One Republic. Tvoje nová muzika.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum muziky. Maximum nový muziky.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, vej?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na

Benson Boone. Tvoje nová muzika. Jazzy a Chris Lorenzo. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Ahoj, mami.
1: Vyražte do Bijáku zažít dokonalý den.
0: No, tak doufám, že už jste na cestě.
1: To doufáme taky. Hlavně se dobře obujte.
2: Kde byla, tu byla pantofle z Turecka.
1: Polívka, fialová, taclík, vláčky a spousta romantiky.
0: Co myslíš? Kolikrát v životě prožiješ takovýhle den?
1: Dokonalý den. Ode dneška v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Jo!

muzyka. Markdan a Raymond. Markdan a Raymond. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.